0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
2: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
3: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.

Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.

Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz

0: Radio City. Hit Radio City.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
1: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
2: Ahoj, my jsme Hanka
3: a Marek
2: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
3: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
2: protože pro vás máme
3: marmelády bez cukru, jahoda,
2: malina,
3: mrnka,
2: švestka
3: nebo mango.
2: Ochutnejte si bez cukru,
3: bez chemie
2: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříběhem.cz.
4: Marmelády s příběhem.
5: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
6: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimo soudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
7: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.

0: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
2: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
3: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne?
4: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
5: A já vám jako dlužím?
6: Hele, zejtra ti to tam pošlu.
7: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
8: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
1: Hit Radio City.
9: Zlepši si náladu.

0: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
2: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
1: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
2: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
1: Maitreya. Inspirace srdcem.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. anagri.bard.cz.
6: Tak Renku, ty neřádej, jde nádhernej. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
7: Asi 100 tisíc.
6: A ty s tím nic neděláš, jo?
7: No, co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, natož pak na právníka.
6: No prostě jdi na epohledavky.cz, prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. Epohledavky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
7: No, to jsou nějaký šamani, nebo co ne?
6: Ale sám jsi šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. epohledavky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
8: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
11: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na...
12: Firma na zážitky.
10: CZ.
13: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
14: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v pátek 24. července v Zámeckém parku ve Vlašimi. Těšíme se na vás.
15: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnísoutěž.cinemacity.cz.
16: Klikni!
17: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
16: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
17: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
16: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
17: Když repráky, tak Mironet.
16: Klikni dvakrát.

0: Hit Radio.
1: Denatura slaví páté narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z pěti balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Radio. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak si

0: Sport.cz. Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Elektromobilů v Evropě rychle přibývá. Za první pololetí se v 17 evropských zemích prodalo rekordních 1,2 milionu čistě elektrických aut. Je to meziročně téměř o třetinu více a vůbec poprvé počet nových registrací překonal hranici 1 milionu vozů. Podle odborníků zájem o elektromobily dál roste i díky širší nabídce modelů a postupnému rozvoji nabíjecí infrastruktury. Trump znovu zpochybnil americké volby, v projevu obvinil Čínu z rozsáhlého úniku volebních dat a oznámil odtajnění zpravodajských dokumentů. Nepředložil ale žádné důkazy a jeho tvrzení jsou podle agentur v rozporu se závěry amerických tajných služeb. Prezident také kritizoval televize, které jeho projev nevysílali, a znovu vyzval ke zpřísnění volebních pravidel. Téma podle médií souvisí s blížícími se volbami do kongresu. Přerov přivítal wimbledonskou šampionku Lindu Noskovou. Na zaplněném náměstí ji přišla pozdravit zhruba tisícovka fanoušků. Připraveno bylo také 300 porcí tradičních jahod se smetanou a koncert skupiny Opět a Radeček. Linda Nosková poděkovala za podporu a rozdávala autogramy. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Ze soboty na neděli se uzavře část Pražského okruhu. Probíhat bude demolice nadjezdu přes Pražský okruh v ulicích k Austisu a k Zadní Kopanině. Práce se vyžádají uzavření úseku mezi mimoúrovňovými křižovatkami Slivenec a Ořech. A to od soboty 7. hodiny večer do neděle do 11. dopoledne. Objízdná trasa povede mimo dotčené obce a městské části. Polojasné ráno, teploty kolem 18 stupňů, dopoledne ještě polojasno oblačno, ale přechodně přibývání mraku, déšť nebo bouřky, a to i silné, 29 stupňů. Z Prahy Lucie Daňková.
5: Přijďte se osvěžit. Tahické léto v Aquapalace Praha je tady. Zábava, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Snídaně šampionů. 6 hodin k tomu 2 minuty, začíná páteční snídaní šampionu na Hit Radio, s vámi Michal Knejb, David Jošt, dneska ráno.
7: Tak jsme se konečně dočkali, dobré ráno.
6: Dočkali jsme se, je pátek. Já se vrátím ještě k tomu včerejšímu přerovu, k Lindě Noskový. Ty jsi říkal, že tam bylo okolo tisícovky lidí a že 300 lidí mělo, ty jahody se šlahačkou.
7: Je to tak, na 700 lidí se bohužel nedostalo.
6: Takže třetina. Teda, co na mě shodou okolností včera vybavilo na YouTube, nebo vybavilo, vyskočilo, bylo video Lindy Noskový, když jí bylo 10 let, 10 let starý video. A ona tam popisovala, co pro ní dělají rodiče, jaký obrovský podporují, hrozně hezký video, tak doporučuji, kdo byste chtěl se podívat na tuhle wimbledonskou královnu o 10-11 let zpátky, tak na to určitě mrkněte. No a teď si dejte parádní muziku. Michal Schulte a Rihab, hezké ráno. Hit Radio City.

0: Offspring, tohle Hit Radio, 8 minut po 6. Dobré ráno, pojďme začít politikou. Hned z kraje páteční snídaně se zlepšit ráno, 9 týdnů volna. Dámy a pánové, poslancům začaly prázdniny. A já si říkám, že to vychází zrovna na léto, to volno.
1: A já měl za to, že odpočívali doteď. Tak ještě 9 týdnů navíc. Jo?
0: Takhle, nechceme být zlí jazykové, ale je to dřina celý rok mačkat jedno ze tří tlačítek. Občas něco řekneš a pak dostaneš 9 týdnů volna na zotavení prstů.
1: To bychom si taky nechali líbit.
0: David, já si říkám, že ti není blbý se k tomu vyjadřovat. Ty máš před sebou jedno tlačítko, který dělá on a off na mikrofon, jo. Takže já bych možná, no dobře, já vám to tady taky teda pomačkám, jo. Ale já si myslím, že tady ty zprávy nás takhle při pátku nemůžou rozhodit. Ať to volno mají. My máme svůj pátek, my máme svůj víkend. Tak užívejte a užívejte i další parádní muziku. Alize Lolita. 6 hodin, 9 minut, tohle je Hit Radio. Krásné páteční ráno.

0: je Hit Radio. 6 hodin, 16 minut, David Guetta, tedy svým Stones and I. Sotva polovina prázdnin a vypadá to, dámy a pánové, že léto balí kufry. Dneska blesky, zítra pršení a od neděle výhled minimálně na dalších 10 dní, denní maxima 20 stupňů.
1: Konečně.
0: Tak a teď, já jsem chtěl říct, teďka možná čekáte, že si začneme stěžovat, že je léto a že teda bude zima, tak vůbec. Už jsem teda pochopil, jak to máš ty, Davide, já jsem teda spokojený. Jak to máš ty?
1: Já úplně stejně jak ty, jako déšť úplně nemusím, ale teploty kolem 20, to je ideál.
0: No, já si myslím, že si na nějakou dobu odpočineme od těch veder, že to není úplně špatný. Má to spoustu výhod tady to příjemný počasí. Jo, budeme třeba moc pořádně vyvětrat byty, domy, my, kdo nemáme peníze na klimatizaci.
1: Konečně se taky vyspíme.
0: Taky nějaký sporty se budou dát dělat. Jasně. Jako má to spoustu výhod, takže vlastně jako ač to v tom počasí vypadá trošku lehce smutně na první pohled, tak já se na to teda osobně těším a možná i vy, kdo posloucháte, se k nám přidáváte. No tak, dobrých zpráv není nikdy dost, skoro při pátku. Tak Linkin Park, Breaking the Habit, to bude další dobrá, ne dobrá, skvělá muzika a staví se i Dasha Austin. No a přidáme i aktuální dopravu, ať víte, jak to v pátek ráno jezdí. Tak hezké ránko.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Max útočí na regál.
4: Barča skvěle trefila nákupní koš.
3: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
4: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
6: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
5: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
6: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
12: Ahoj, my jsme Hanka
13: a Marek
12: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
13: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
12: protože pro vás máme
13: marmelády bez cukru, jahoda,
12: malina,
13: mrnka,
12: švestka
13: nebo mango.
12: Ochutnejte si bez cukru,
13: bez chemie
12: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříběhem.cz.
14: Marmelády s příběhem.
15: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
19: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
20: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
21: Montujeme, vyklízíme,
22: krabice vám zapůjčíme.
21: Těžký kusy, to je naše.
22: Však recenze mluví za vše.
21: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
22: Stěhování Krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
0: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
1: Slyším, Datart nákupy?
0: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kunín trvanlivé mléko polotučné v Bila klubu za 5,90 pouze v pátek a maliny 125 gramů v Bila klubu za 34,90. Bila. To dobré začíná u nás.
23: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
24: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z hlavního města, hlásíte překážku v plynulosti provozu. V Praze v ulici u Dejvického rybníčku probíhají práce na silnici. Počítejte s omezením.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio City.

0: Za 6:58 tohle je Daša, tohle je Austin a taky páteční Hit Radio. Dobré ráno, s vámi Michal a David a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Na Colors of Ostrava zazářila americká zpěvačka LP. Na její koncert dorazilo zhruba 35 tisíc lidí a podle ohlasů šlo zatím o nejlepší vystoupení letošního ročníku. LP se na festival vrátila po třetí a napravila rozpačitý dojem z poslední návštěvy v roce 2022. Finále fotbalového mistrovství světa přiláká i světové lídry. Rozhodující zápas mezi Argentinou a Španělskem bude v New Jersey sledovat americký prezident Donald Trump. Dorazit by měl také španělský král Felipe VI., zatímco argentinský prezident Javier Milei dá kvůli své pověrčivosti přednost televizi. Václav Neubarta slíbil, splnil slib fanouškům, po kritice špatného výhledu na koncertě na Sychrově vrátil peníze za vstupenky 39 návštěvníkům. Za vzniklé komplikace se zpěvák veřejně omluvil.
0: Vlastně super gesto, říkám si, ale myslím si, že většina kapel zpěváků z české scény by to neudělala.
2: No neudělala a stává se to čas od času, že je na koncertě snížený výhled.
0: Ale zase si říkám, že těch 39 lidí, co chtěli vrátit ty peníze, asi nepatřili úplně mezi skalní fanoušky, jo, protože tak ke zpěvákovi spíš potřebuješ uši než oči, ne? Ale byli na koncertě, byli. Slyšeli, jak Noid zpívá, slyšeli, tak kde je problém.
2: Tak snad se nikdo nebude stěžovat tady u nás v rádiu, že nás nevidí.
0: My to taky pouštíme jenom bez obrázku. Takhle, jestli jste jeden z těch 39 lidí, tak nám klidně napište, jak moc blbej výhled tam byl. Jsme moc zvědaví. Farao, There is a Star, 6:30.

0: 7 minut po půl sedmé si dáváte páteční Hit Radio. Tohle je snídaně šampionu. Přišla nám SMSka od Kláry. Dobré ráno, kluci. Bavili jste se o zpěvačce LP, která si na letošních Colors spravila reputaci. Zajímalo by mě, v čem. Možná jste to říkali a jenom jsem to přeslechla. Díky, Klára. Tak připomeneme, že ty story vyřešil v ranním updateu pár minut zpátky a vlastně tam ta informace nezazněla, takže možná pro vás, koho to taky zajímá, to můžeme teďka vysvětlit. Píše se tady, že se měla vrátit po 3 letech tenkrát, jenže kvůli koronaviru byl tehdy festival zrušen. Dorazila až v roce 2022 a prý to žádná sláva nebyla teda v tom roce 2022. Nastoupila o 25 minut déle, nepodařilo se jí navázat vztah s publikem a ani výkon prý nebyl nejlepší.
1: A jako kdyby si ten svůj škraloup z roku 2022 uvědomila, tak letos to údajně opravdu stalo za to a ten dav 35 tisíců lidí mluví za vše.
0: Neskutečný.

0: Jdeme za malou chvíli tady na Hit Radio LP Lost on You, když chvilku počkáte.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Haló, to je mobilní servis?
4: Ano, prosím.
3: Už mám zase rozbitej mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
4: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
3: No tak já jedu k vám.
4: Mobilniservis.cz. Opravy hned.
5: For camping. Venku je nám krásně.
6: Tady chci bydlet.
5: Venku?
6: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
5: A kde bude ložnice?
6: Na louce pod hvězdami.
5: To je ale velká ložnice.
6: Největší na světě.
5: No jo. A co koupelna?
6: No, v potoce.
5: A sousedi?
6: Už se hlásí.
5: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
6: Jo, tady nám je krásně.
5: For camping. Venku je nám krásně.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
8: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
9: Slevy až 60% na sezónní zboží? Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House z 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky. Nákupy v online shop.cz.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
9: www.onlineshop.cz.
11: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
12: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
13: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
14: Slyším, Tatart nákupy?
13: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
14: To je mazec.
13: Tatart, opravdový elektrospecialista.
15: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exkluziv, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
16: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní z hlavního města a okolí, hlásíte překážku v provozu na Praze Západ v Okrouhlu, počítejte s omezením kvůli pracím na silnici, dejte pozor.
1: Hausbrand, prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Pořád jste tady.
3: Tak to dělají šampioni. Snídaně.

0: Tommy Cash, Espresso Macchiato.
1: Espresso Macchiato.
0: Tohle je páteční rádio a snídaní šampionů, dobré ráno. Jasmin, jak jste si všimli, tady celý týden není, tak jsme si museli půjčit zpěvačku z vedlejšího rádia a z Rock Rádia k nám dorazila Anabel, dobré ráno.
2: Krásné dobré ráno.
0: Takhle, my musíme říct, že u nás tady v baráku pracuje spousta lidí v několika rádiích a jenom pár z nich umí zpívat a to si právě ty. A já se nemůžu nezeptat, kdo teď vedle vysílá, prosím tě.
2: Prosím tě, tam Zuzka, naše zprávařka, sedí tam sama v opuštěně a je možný, že historicky bude jedna moderátorka rozkrájená na dvou rádích, protože to mám přednahrát jeden vstup,
0: to
2: takže budu teďka mluvit z Rock Rádia i tady.
0: Počkej, ty jsi předtočila vstup, to jde?
2: No jde to, ne, jde to. Nemělo by
0: fakt,
2: se,
0: jo,
2: ale ve výjimečných situacích.
0: A kolik máš času, prosím tě, je 6.50, tak...
2: Tak do celý.
0: Takhle, ty jsi přišla představit svůj nový singl s tebou, který je, pokud se nepletu, o klasickém vztahovém pekle. Je to tvůj příběh?
2: Je to můj příběh, já mám vždycky své příběhy, jako ve své hudbě, že se to nějak odráží, to, co prožívám, nebo to, co jsem prožila.
0: Jasně.
2: A tak.
0: A ten song vlastně přeznamenává vydání tvýho EPčka, tak pojď si to uvíc, představ si, že jsi v rádiu, že jsi ta moderátorka, jo?
2: Vážně.
0: Tak pojď si ten song uvíc, teda o čem to konkrétně je, jak se nazbírala tu zkušenost k tomu a kdy vychází to EPčko a na co se můžou tví fanoušci těšit.
3: A o kom konkrétně třeba tady ta písnička je?
0: Jméno, příjmení, i s adresou normálně to chcem.
2: Mě ten dotyčnej zabil. My nesmíme ani naznačovat, jak já říkám. Ne, hele, já si své soukromí už od určitý doby se snažím docela střežit, takže jakoby neříkám, s kým chodím, jak chodím, proč chodím, kdy to bylo, jestli to bylo v minulosti aktuálně. Je to prostě moje zkušenost taková, kdy ten muž se nemohl rozhoupat k tomu, aby se vyjádřil ze svých citů a vlastně se furt vracel do nějaký minulosti.
0: A myslíš si, že nás poslouchá, že poslouchá spíš jako popovější věci, anebo ty vaše rockovější? Který
2: poslouchá
0: rádio?
2: Spíš rock rádio. Spíš rock rádio. Má nalazený to druhý. Takže no, tak
0: pojďme na to, single s tebou, tak pojď si to uvíst.
2: No, je to taková popina diskotéková, takže na rock rádiovou moderátorku se to moc nehodí, proto jsem se přesunula k vám sem do rádia a nepouštíme to vedle, tam to určitě neuslyší.
0: Tak pojďme si dát refrén. Já bych normálně jako řekl, jo, že si tě můžou posluchači naladit mezi 6 a 9 na jiném rádiu, ale to bychom tady s Davidem byli sami proti sobě, že jo? Aby teďka všichni se neodlili jinam.
2: Ne, to ne, to poslouchejte samozřejmě dál, Hitko.
0: No tak Anabel, s tebou song premiéra tady na Hit Rádiu. Pojďme si to užít, dáme pánové, 6.52 a Anabel, my ti moc děkujeme a můžeš jít.
2: Já

0: v hlavě tě mám.
1: Nový single zpěvačky Anabel tady od nás z domu z jiného rádia, z vedlejší místnosti. Anabel s tebou. To byla absolutní premiéra tady u nás na Hit Rádiu, tak doufáme, že se vám to líbilo. Jinak Anabel už zmizela vedle, už musela jít vysílat.
2: Ta už svoji písničku teď představuje na Blaníku.
1: Ona tady obejde všechny rádia, pak jí čeká ještě přesně kolečko. Tak co vás čeká teď u nás do 7. hodiny, než vám dá David další zprávy, tak to je Rachel Pletten Fight Song. Tak pojďme na to, šampioni.
2: Ta teda nedorazí, bohužel.
1: Hezké ráno. Like a small

0: in me.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Raději už tam budem?
6: Přestaň! Chtěl mě vedro!
1: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. On air.
8: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
9: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Paliva opět výrazně zdraží. Od pátku vzroste maximální cena benzínu na 42 korun 84 haléřů za litr. Nafta podraží ještě víc a vyšplhá se na 41 korun 18 haléřů. Státní cenové stropy skončí už o víkendu a od pondělí budou ceny určovat jen tržní podmínky. Analytici očekávají, že hlavně nafta může dál zdražovat. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele dál roste. Úřady nově hlásí už bezmála 5 000 mrtvých, tedy o více než stovku víc než předchozí den. Počet zraněných zůstává na téměř 17 tisících a bez domova je dalších skoro 18 tisíc lidí. Dvojice silných zemětřesení zasáhla sever Venezuely letos v červnu. U tureckého pobřeží kotví nezvykle mnoho luxusních ruských jachet. Nedaleko Bodrumu se podle médií nachází plavidlo spojované s Vladimírem Putinem i jachty nejméně 6 ruských miliardářů. Nejblíže kotví jachta podnikatele Romana Abramoviče, bývalého majitele fotbalové Chelsea. Důvod, proč se všechna plavidla sešla na jednom místě, zatím není znám. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Praha 4 požaduje, aby hlavní město vybudovalo u sídla úřadu a polikliniky na Budějovické eskalátor směrem dolů do vestibulu stanice metra C. Současné řešení, kdy cestující při cestě do metra využívají dlouhé schodiště, je podle radnice nevyhovující, a to zejména pro seniory, pacienty polikliniky a osoby se sníženou pohyblivostí. Polojasné ráno s teplotou kolem 18 stupňů, v průběhu dne ale čekáme přibývání mraku, a to až na zataženo, ojedinělé přehánky nebo dokonce opět i silné bouřky. Odpolední teploty letní 29 stupňů. Z Prahy Lucie Daňková.
11: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
12: Krásné páteční ráno, s vámi stále Michal a David, ahoj.
13: Dobré ráno.
12: 7:02, no a samozřejmě muzika nachystaná. Volk do Moon, tím startuje další hodina, tak pojďme na to.
1: Hit Radio City.

0: Tohle je Espresso Sabrina Carpenter 708. A tohle je taky páteční Hitrádio. Hezké ráno. S rozjezdem letních dovolených u Čechů vrcholí těžká paranoia z opuštěného domova. Vypnul jsem sporák, nezůstala otevřená lednice. Nebo třeba, jestli jsem vytáhl ze zdi žehličku, tak možná se v tom poznáváte. Spousta lidí totiž taky dělá to, že si tyhle věci fotí do telefonu, konkrétně jedna moje známá, a dělá si fotodokumentaci jako na místě činu. Jestli zavřel hlavní uzávěr vody, jo, detailní fotka zamčeného zámku, a tak si říkám, děláte to taky?
1: Já si pamatuju, že jsem měl jednoho známého, který byl schopný se vrátit z dovolený 80 kilometrů, zkontrolovat, jestli zavřel dveře, jo.
0: Nekecej. Ale ono, když tě to čapne, vlastně nemusíš ani jet na dovolenou, jo. Když, já nevím, odjíždíš z bytu, kde třeba jsi sám zrovna, taky třeba v práci, když seš a řekneš si, tyjo, a teďka ti to vrtá, ty vytáhl jsem tohle z té zdi, nebo jo, a
1: že vlastně jsem tu kulmu.
0: Vypnul jsem tu kulmu a tak dále. No tak by nás zajímalo, kdo z vás je třeba schopen se vrátit pětkrát domů, jo? Jestli si fotíte třeba taky vypnutý sporáky, jestli taky ve vás je ten strach, že jste něco neudělali, tak to nás zajímá. I třeba jakou vzdálenost největší jste byli ochotní se vrátit, jo, nebo ochotný. Ono se vás to neptalo, prostě jste museli jet, jo. Tak dejte nám vědět, jestli jste taky takový. Bereme hlasovky přes WhatsApp, budeme moc rádi. Na 777-937-777 nebo nám to pošlete normálně zprávou SMS-kou. Ella Henderson, Rudimental, Alibi, to je další muzika pro vás tady na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: Bad Liar, Imagine Dragons. Minutu po čtvrt na osm si dáváte páteční Hit Radio, tohle je snídení šampionů. Lidi se vrací klidně osmkrát zpátky domů, aby zkontrolovali, jestli vypnuli sporák, vytáhli žehličku, kulmu, zamkli dveře. Dokonce na to někdo používá trik, že si vše fotí do telefonu, aby měl klid na duši, že tu konkrétní činnost opravdu udělal. No a ptali jsme se, jakou zkušenost máte vy, jestli taky máte tuhle obsesi. Píše třeba David z Brna, ránko borci, já byl nervózní ze začátku po nastěhování se zpět z bytu na starý barák po babičce. Zvenku na vchodových dveřích totiž vždycky byla klasická klika, ne koule, no a když jsme dělali nové dveře, zůstali jsme u toho, protože síla zvyku, ale i tak jsem se párkrát po cestě do práce vracel, jestli jsem zamknul. A zamknul. Po každý. Už je to pár let a teď jsou už dlouho klidnej. Taky Anička se přidala. Ahoj, nefotím, nevracím, vracet se je prý smůla. Před odjezdem vše procházíme a nahlas říkám, žehlička vypnutá, konvice vytažená z zásuvky a o dovolené má sousedka klíče a když nevíme, napíšu, zavolám a ona se tam jde podívat.
1: No možná opakovat si to nahlas je klíč. Nejenom fotit, ale opakovat.
0: To je klíč a hlavně super je mít takovouhle parádní sousedku, která ti to může zkontrolovat, nebo souseda. Další zpráva od Ládi. Ahoj kluci, když jsme bydleli v Irsku, tak jsme měli souseda, který každý den při odchodu do práce se vždycky minimálně 10krát vrátil zkontrolovat, jestli je zhasnutý, jestli má zavřený dveře, zamknuto a takhle to dělal každý den a ze začátku to bylo docela vtipný ho pozorovat. To samé bylo, když se vrátil z práce domů, tak minimálně 4krát byl zkontrolovat, jestli má zamčený auto. A pak jsme zjistili, že teda má nemoc a že má OCD.
1: No, my se tomu tady částečně smějeme, ale opravdu to je hodně nepříjemná vlastnost, někdy i teda nemoc.
0: Já teda takovou vlastnost musím říct mám v určitých věcech. Nebudu úplně veřejně říkat v čem, ale asi každý, já si myslím, že každý z nás to má.
1: Asi jo.
0: To máš. A tady to srovnat a tady počítat do tolika. Normálně jsme trošku blázni, jako všichni si myslím, jo. Perfektní hlasovka přišla taky od Lucie.
2: Ahoj. Já tuhle obsesi kontrolorskou mám už spoustu let, vlastně v podstatě od mládí. A aktuálně mě nejvíc trápí, když se někam odjíždí, jestli je vyplá trouba, jestli nesvítí indukce, jestli nekape kohoutek a samozřejmě zamčený dveře od baráku. Ale asi jako vrcholem bylo, když mi bylo 19, 20 a měla jsem svoje první autíčko Ford Ka. A jestli je zamčený, jsem ho kontrolovala tak dlouho, až jsem vlastně utrhla kliku u dveří řidiče. Tak to už si pak jako celá rodina klepala na hlavu. Přeju hezký den, Hit Radiáci. Mějte se, Lucka.
0: No tak, Lucie, to je školácká chyba. Ne nadarmo vzniklo na konci 19. století známé přísloví, tak dlouho se kontroluje zamčený auto, až se klika utrhne. Takhle. Lidi zlatí, lidi naši, jestli se slyšíme právě teď, jo, vy a my, tak víte, že to nejdůležitější jste nechali zapnutý, tohle nevypínat. Za malou chvíli na Hit Radio Huntrix Golden a taky předáme aktuální dopravu. Hezké páteční ráno.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
4: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
5: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
6: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
5: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
6: Ne, ne, ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
5: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
6: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
5: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
6: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
5: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
7: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
8: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
9: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
10: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
11: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: kultuře zábavy v centru Prahy.
1: Slevy až 60% na sezónní zboží. Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House s 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
2: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hrozny révy vinné, bílé, bezsemené v Bila klubu za 34,90 a máslo 250 gramů v Bila klubu za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
4: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z hlavního města přichází informace o neprůjezdné silnici v Praze v Záběhlicích v Jahodové ulici. Je silnice uzavřena kvůli pracím na silnici.
5: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: K9 Waving Flag na Hit Radio 7.31. My vám tady s Davidem přejeme hezké ráno a David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Nová studie naznačuje, že správný jídelníček může zpomalit stárnutí mozku. Vědci zjistili, že takzvaná dieta Mind dokáže zpomalit jeho stárnutí až o 2,5 roku. Největší přínos mají bobulovité ovoce, ryby, drůbež nebo ořechy. Naopak sladkosti a smažená jídla mozek zatěžují. Čínská umělá inteligence získává stále silnější pozici. Firmy v Evropě i USA čím dál častěji nasazují čínské AI modely, protože jsou výrazně levnější a v běžných úlohách dosahují podobných výsledků jako americká konkurence. Rozhodujícím faktorem jsou především nižší náklady. Bílý dům řeší podezření z vydělávání na Trumpových projevech. Suspendoval technika, který obsluhuje prezidentovo čtecí zařízení. Podle podezření si na sázkách o tom, co Donald Trump ve svých projevech řekne, přišel v přepočtu na více než 2 miliony korun.
0: Vlastně docela geniální mi to přijde.
2: Co prostě kouká na to zařízení a ví, co řekne, tak na to vsadí. No to je docela.
0: To je skvělý, když se nad tím zamyslím, si představ třeba, nevím, kdyby Trump dopředu věděl, kolik bude stát ropa, že jo? Kdy koupit, kdy to prodat, to by bylo super pro jeho kámoše. To se neděje, že?
2: Ani jeho syn prej nepřišel asi na 2 miliardy korun tím.
0: To se ne? To se taky nestalo.
2: Taky nestalo.
0: Pojďme soutěžit politiku, nechme politikou. Je tady rychlá pětka, poukaz na 5000 korun do e-shopu Denatura. Denatura je dodavatel přírodní kosmetiky, tak pokud byste chtěli vyhrát, pište chci soutěžit na 777 937 777.

0: Tohle jsou Činasky na Hit Rádiu Slovenský Klín, 6 minut po půl osmé, no a jdeme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: Tento týden pro vás máme poslední poukaz na 5000 korun do e-shopu Denatura, což je dodavatel přírodní kosmetiky, který garantuje 100% vrácení peněz, pokud byste s produkty nebyli spokojeni. Má funkční přírodní složení, je to kosmetika vyvinutá odborníky a mají spousty spokojených klientů. Autentické příběhy najdete na sociálních sítích a webu denatura.cz. No a o tenhle poukaz si zasoutěží Renča. Renčo, hezké ráno.
2: Hezké ráno, ahoj.
0: Hezké ráno, hezké ráno. Renáta z Českého Krumlova. Já jsem se tě ptal, jak tě máme oslovat, jak ti říkají lidi, jak to máš nejradši?
2: No doma mi říkají Rení.
0: Aha.
2: Podle toho prášku. Jinak Renčo.
0: Renčo, no tak budu ti říkat Renčo. No tak Renčo, 5 otázek tě dělí od výhry tady toho poukazu, tak jdeme na to. Ano.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Platí tohle tvrzení? U kosmetického produktu musím vidět okamžité výsledky, jinak nefunguje, ano nebo ne?
2: Samozřejmě.
0: Samozřejmě, že ne.
2: Ne,
0: ne. U péče o řasy, obočí, vlasy nebo pleť často rozhoduje pravidelnost a dlouhodobost. Tak, pojďme dál, že jo, je to tak, Reni?
2: Ano.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Co se stane s kůží, když budu dlouho na slunci a nenamažu se s pořádným SPF?
2: Spálím si.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Renčo, máme víc než 3 smysly?
2: Ano.
0: Ano, budeš vědět kolik 5, jasně.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Kdo napsal Babičku?
2: Božena Němcová.
0: Ano. A poslední, 5, ta nejtěžší otázka. Už byla polovina prázdnin, ano nebo ne?
2: Ne.
0: Ne, ale ano! Ano! Ano.
2: Ano.
0: Vyhráváš.
2: Ano, ano. Budu krásnější a mladší.
0: No, ty jsi nám napsal SMSku, to jsem zapomněl přečíst. Chtěla bych soutěžit o nový přírodní ksichtíček po 50. Tak ano. Renčo, je to tvoje. Ano. Poukaz na 5000 korun do e-shopu přírodní ksichtíček po 50. Tak ano. Renčo, je to tvoje. Ano. Poukaz na 5000 korun do e-shopu Denatura. Není zač.
2: Jsem šťastná.

0: Denatura slaví páté narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z pěti balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hitrádiu. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 000 spokojených zákaznic Denatura.
1: Hitrádio City.

0: Hit Radio, 7 hodin 42 minut, krásné ráno. Otázka na vás a i na tebe, Davide. Taky si z hotelových pokojů odnášíš mejdlíčka a ze snídaní máslíčka a marmaladíčky?
1: Ne.
0: Ne, že ne, ne, že ne, to se neděje. No tak pokud by se to náhodou u vás dělo, což si nemyslíme, nepředpokládáme, tak s tím bude utrum. Normálně fertik hotovo, vymalováno, i tohle nám vezmou. Kdo, kdy, proč, k tomu ví za chvíli? Nejdřív muzika, za malý moment Ray Dalton, Blood Runnin' a taky Pin Fucking Perfect tady na Hit Radio. Tak krásné ráno.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Vytáhni Jendu!
5: Co říkáš? Výtahy jedna?
4: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
5: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
4: Povídám, vytáhni Jendu!
5: No jo, výtahy jedna!
6: Teď my už máme výtahy jedna.
5: Jendo?
7: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
8: Jendo, ty seš ale bedna!
9: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor.

0: atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
4: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnísoutěž.cinemacity.cz.
6: Servis?
7: Ano, prosím.
6: Už mám zase rozbitý mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
7: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
6: No tak, já jedu k vám.
7: Mobilniservis.cz. Opravy hned.
8: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
9: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
8: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
10: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
11: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
10: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
12: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBIRDS.cz.
13: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
14: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z hlavního města hlásíte neprůjezdnou silnici v Praze 5 ve Výmolově ulici. Ve směru z centra probíhají práce na silnici, místo je neprůjezdné.
15: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
16: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: Fucking Perfect, tohle je Pink v 7.54. Dáváte si páteční Hit Radio, dobré ráno. A dámy a pánové, mám pro vás špatnou zprávu. Naše nejoblíbenější legální krádež našich životech končí. Evropská unie nám totiž bere ty malý hotelový šampony a mídla, taky mini marmelády, mini nutely, mini máslíčka. Prostě máme útrum, no.
1: No hlavně členové mojí rodiny, kterým jsem to vždycky vozil jako suvenýry, že jo?
0: No jasně, jasně. Možná si říkáte proč a možná si říkáte, do kdy to musí být. No tak do roku 2030 to musí zmizet, a to kvůli redukci plastových obalů. Musí to být v dávkovačích. Já teda musím říct, že pokaždý, když někam přijedu a vejdu do hotelového pokoje, tak moje první cesta vede do koupelny. Ne, abych se jako umyl, jo, ale abych zkontroloval tu kořist. Co si můžu odvíst, jo?
1: Hele, stejně něco dobrýho na téhle špatné zprávě. Když víme, že je to až od roku 2030, tak se můžeme takzvaně předzásobit.
0: No času dost, no ale tak mi řekni, když to bude v dávkovačích, jak to pak budeme krást, no? Jak to pak budeme krást?
1: Když se muset víc vlastní barely,
0: no vlastně, do vlastních krabiček a lahviček, no. Nedá se nic dělat, ale přesně jak říkal David, jo. Hele, čas předzásobit se. Ještě máme kolik? 3 roky a kousek, tak to je v klidu. X Ambassadors, Renegades na Hit Radio, hezké ráno.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude
1: zdejší,
2: všude je fajn.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
3: Letní slevy právě odstartovaly!
4: Zažij léto naplno!
3: Když zábava, tak Mironet. Klikni dvakrát!
5: Potřebujete dětské kolo?
6: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
5: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
6: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
5: Raskal
6: a Bíny.
5: A teď navíc se slevou 30%.
6: HappySport.cz.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Zájem o hypotéku v Česku mírně klesl. Banky v červnu poskytly úvěry za téměř 50 miliard korun, což je méně než v květnu. Průměrná úroková sazba navíc vzrostla na skoro 4,8%. Podle analytiků za ochlazením stojí dražší hypotéky, vyšší ceny nemovitostí i přísnější pravidla České národní banky. Paliva mohou od příštího týdne znovu zdražit. Ministerstvo financí v pátek oznámí poslední maximální ceny benzínu a nafty, které budou platit o víkendu. Od pondělí už stát přestane ceny regulovat a pohonné hmoty se budou řídit jen vývojem na trhu. Do cen navíc promlouvá i rostoucí cena ropy kvůli napětí na Blízkém východě. Vláda tvrdí, že mimořádná situace už pominula a Česko má i nadále jedny z nejlevnějších pohonných hmot v Evropské unii. Čeští vědci zkoumají parazity, kteří mohou číhat i na koupalištích, způsobují nepříjemnou svědivou vyrážku. Případů v posledních letech přibývá a lidé si je často pletou s reakcí na sinice nebo slunce. Odborníci teď mapují, kde se parazité v českých vodách nejčastěji vyskytují. Chtějí díky tomu jejich výskyt předvídat a pomoci omezit riziko ještě před začátkem koupací sezóny. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Ze soboty na neděli se uzavře část Pražského okruhu. Probíhat bude demolice nadjezdu přes Pražský okruh v ulicích k Austisu a k Zadní Kopanině. Práce se vyžádají uzavření úseku mezi mimoúrovňovými křižovatkami Slivenec a Ořech. A to od soboty 7. hodiny večer do neděle do 11. dopoledne. Objízdná trasa povede mimo dotčené obce a městské části. Polojasné ráno, teploty kolem 18 stupňů, dopoledne ještě polojasno oblačno, ale přechodně přibývání mraků, déšť nebo bouřky, a to i silné, 29 stupňů. Z Prahy Lucie Denková.
10: Přijďte se osvěžit. Tahitské léto v Aquapalace Praha je tady. Zábava, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
11: Rozjíždíme tento týden poslední hodinu snídaně šampionů, tak si to společně pojďme užít. S vámi Michal Knejp a taky David Još.
8: Ahoj, krásný pátek.
11: Ahoj, krásné páteční ráno. Za malou chvíli vás budeme potřebovat. Bude tady velké přiznání řidičů. Nechoďte daleko od rádia, teď Chad Kroeger a Josie Scott. Hezké ráno.
0: Hit Radio City.

0: 9 minut po 8 ladíte páteční Hit Radio. Vzpomeneš si Eva Farná a Miraj. Máme tady příběh o tom, jak vás obyčejný ťukanec může stát řidičák a trestný čin na krku. Řidička během couvání na parkovišti lehce drcla do stojícího auta, poškrábala cizímu řidiči nosič kol, škoda asi za 2000. No a výsledek téhle akce 1,29 promile, papíry v čistírně a trestňák.
1: A sakra.
0: A sakra. Tak mě napadlo, když jsem tady ten příběh čet, že bychom se mohli zeptat vás, řidičů, jestli se vám někdy stala nějaká taková jako bizarní nehoda. Ne samozřejmě, když jste byli opilí, to vůbec. Ale jestli jste třeba někde do někoho drcli, nebo někdo drcnul na vás, nebo co jako vtipného se vám stalo, že na to teďka vzpomínáte, že to byly jenom plechy.
1: Třeba něco, co jste ještě nikomu nikdy neřekli a chtěli byste se s tím tady do rádia anonymně svěřit.
0: Ty máš nějaký příběh, Davide, nebo jsi vzorný řidič?
1: No tak mám jednu dopravní nehodu za sebou, to mi bylo asi 18 čerstvé papíry, ale nic úplně, co by stálo za zmínku, nic úplně groteskního, prostě dopravní nehoda.
0: Tak to já teda groteskního si myslím, že jsem měl svou okolností, mi bylo taky 18, řidičák jsem měl chvíli, čověče, já jsem takhle nadsouval v České Skalici na východě Čech do Penny Marketu. Já jsem měl řidičák chvilku a že zacouvu do parkovacího místa, jo? Že teda už jsem ten zkušený řidič, že tam couvnu a couvu. A myslel jsem si, že se zadníma kolama zastavím o obrubník, že to jako tak drcne, jo, jenom o ty kola, jo, že jako budu vědět, že už jsem na konci. No, jenže ten obrubník byl kratší než zadek auta.
1: Couval a neuspěl pokladen.
0: A normálně jsem to poslal do týzdy, jo. Výsledek, zadek auta zamáčknutý o centimetr dovnitř, jo. Možná na druhé straně, jestli v tom penáči byly rohlíky, nevím, na zdi, tak jestli někdo potřeboval ledošák, tak se sypali dolů, jak to známe to, že jo. Takže to je jedna z mých takových, dá se říct, v vozovkách kuriozních jako nehod, jo, ale už je to. Je to historie.
1: No jo.
0: Mladická nerozvážnost. No. Tak nás zajímá, vy kdo nás ladíte, už si možná vzpomínáte na nějaký váš takový příběh. Jaký byl ten nejvtipnější nebo třeba nejtrapnější ťukanec kdekoliv na parkovišti? Nehoda, na kterou vlastně teďka vzpomínáte. Tak pojďte nám to nahrát jako hlasovku na 777-937-777 přes WhatsApp, nebo nám to sem pinkněte normálně SMS-kou. Ťukněte nám to sem!
1: Tragicky.
0: Leony, Faded Love, taky Lost Frequencies, The Feeling, další muzika, no a hned potom se vrátíme k vašim řidičským přiznání. Tak hezké ráno, šampioni.

0: Lost Frequencies, The Feeling na Hit Radio, minutu po čtvrt na devět. Krásné ráno. Bavili jsme se tady o řidičce, která během couvání na parkovišti lehce drcla do stojícího auta, trochu pomuchlala nosič kol jinému řidiči. Škoda za 0,0 nic, ale výsledek téhle akce 1,29 promile, papíry v čistírně a trestňák na krku. No a tak jsme se ptali vás, jestli máte nějakou takovou nehodičku, na kterou teď možná rádi vzpomínáte. Tak píše třeba Pavel: ahoj, no já jsem v Rakousku u penzionu, když jsem se otáčel a postavil si zadní kola na hranu propadlého parkoviště, tak mi při zařazení jedničky couval autobus do baráku za mnou, no holt jsem strčil zadek busu do obýváku. To chceš si dívat
1: tak
0: na telku.
1: Tak snad tam nikdo nekoukal na televizi.
0: Ale jenom ta karosa, ne, v tom obyváku. Další zpráva, Honza z Krnova. Ahoj rádio, asi po půl roce s řidičákem jsem otci při couvání k domu odřel blatník na Nové Felicii. Chudák se musel ožrat a už mě v tom autě nenechal nikdy řídit. Místa je tam na dvě auta přitom.
1: Chudák Felda.
0: Pak tady taky několik hlasovek, třeba od Václava.
2: Ahoj rádio. Tahle ta nehoda se nestala přímo mně, ale jednomu místnímu podnikateli, když začátkem zimy začaly mrazy a bylo docela náledí a on přijel k tomu našemu tady ve městě pneuservisu a nějak to nedobrzdil a projel tu výkladní skříní dovnitř a povídá: tak čau chlapi, jsem tady pro ty zimní guly.
0: Tak jsem tady. Je taky přišla hlasovka od kolegyně Lucie Eisenreichové. Doufám, že to bude slyšet. Pustím z telefonu.
3: Hlavně říct svoji story, co se ti povedlo v Hradci Králové, tyjo, kolik je to, 6-7 let? A no, možná víc. Když si přejel tu startovní čáru nějakých těch běžeckých závodů a vyhrál s vlastně tím autem.
0: Mě to úplně, já jsem na to úplně zapomněl. No.
1: Ty se ani nepochlubil.
0: No, nepochlubil, je to příběh, který se opravdu stal, já to zkrátím, jo. Jedu takhle kdysi dávno v neděli vysílat. Vysílal jsem v Hradci Králové na Velkém náměstí a tam ses musel dostat přes Malý náměstí, jenomže tam byl start a cíl nějakého hradeckého půlmaratonu, jo. Bylo tam nějakých, nevím, 4000 lidí na trati a já jsem potřeboval teda projet a nějaký borec mi říká: počkejte, až lidi vyběhnou a jeďte táme tudy. No, tak jsem jel, jo. A jedu a teďka tam byly takový, vypadalo to jak, když máš skrytý kabely takovýma přejezdama. Mm-hmm. Říkám, tak pojedu opatrně, tak jsem to přejel a najednou na mě člověče vyběh nějaký borec, on mě přeskočil ten plot, začal strašně řvát a já jsem jako vylez, říkám, co se děje, a on: vy jste přejel časomíru. Říkám, ale jakou časomíru? A on ukázal na ty desky: hele, desky rozlámaný, škoda 100 tisíc. A teďka vem si, že 4 tisíce lidí na trati, nikdo nevěděl, co se děje, knejp zaparkovaný v cíle s autem, ač jsem jako neměl za to, že to byla moje chyba, tak jako bylo to blbý, ale prostě nebral jsem to jako svoji chybu. No.
4: Byl s první.
0: No tak nakonec oni tam dvě z těch desek, který to měřili, tu časomíru, tak zůstaly funkční, jo, takže oni to museli svíst. Ta deska měla třeba metr na šířku, tak si představ, jak to muselo vypadat v tom cíli, když tam teda všichni doběhli. Nicméně přijela policie a ptali se, co se tady stalo. A ten borec říká: no on přijel časomíru. A ten policajt: cože přejel? No nikdo tomu nevěřil. Tak pojďme ještě tady třeba na hlasovku od Janči.
5: Tak nám se stala taková kuriozní nehoda. Nabourali nás technické služby, takže jsme zajeli kousek na parkoviště, kde shodnotíme škody. Oni byli nepojízdní, takže si museli zavolat pomoc z druhých technických služeb nebo jiný auto. No a jak to museli jsme volat policajty samozřejmě. No a ty přijeli s druhým autem z těch technických služeb. No a ty nás nabourali po druhé. Říkal ten policaj, že kdyby to neviděl na vlastní oči, tak si řekne, že to je pojišťovací podvod, takže jedni nás ťukli ze zadu do kufru a ty druhý z boku do dveří.
0: Ale to nevymyslíš. Jančo, děkujeme za hlasovku. Jsou prostě příběhy přesně, jako pokud by to někdo neviděl nebo nebylo to zadokumentovaný, tak nám to prostě pojišťovna neuvěří. Nicméně to mi připomnělo takový ten starý vtip, jo. Lístek za stěračem a na něm napsáno: dobrý den, naboural jsem vám auto. Viděla mě u toho spousta lidí a myslí si, že vám píši své jméno a adresu. Mějte se, hezký den.
6: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
7: Ahoj, my jsme Hanka
8: a Marek
7: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
8: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
7: protože pro vás máme
8: marmelády bez cukru, jahoda,
7: malina,
8: mrnka,
7: švestka
8: nebo mango.
7: Ochutnejte si bez cukru,
8: bez chemie
7: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
9: Marmelády s příběhem.
10: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
11: Je, to je krásná kuchyň.
12: A jak je praktická.
13: To bych chtěla domů.
14: JN Interiér, český výrobce kuchyní a vestavěných skříní na míru.
15: www.jnointeriér.cz.
16: Využijte váš prostor.
17: Nákupy v online shop.cz.
18: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
19: www.onlineshop.cz.
20: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
21: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
22: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
23: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
24: Na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
25: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
26: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
27: No včera bylo pozdě.
28: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
29: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
30: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
31: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
32: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Praze Západ, v Drahelčicích, v Císařské ulici mezi křižovatkami ulic na Malé Růži a Kotoučova je silnice uzavřená, bude nutné jet jinudy.
6: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hit Radio City.

0: 8.31. Tohle je Hit Radio. A taky jeden z prvních undergroundových songů z půlky 90., který se dostal do rádií, Faithless Insomnia, neutekl z lopaty doby remixu, teď Vivirexa a New Religion. Já teda přiznám se, když jsem to poprvé slyšel v Rakousku v rádiu, nejdřív jsem si říkal, a je, i tuhle klasiku z těch nejtemnějších klubů zničili a nakonec, hele, za mě super reinkarnace.
1: Dobrý.
0: Zní to skvěle, zní to parádně. S vámi Michala David, krásné ráno, no a David pro vás má samozřejmě taky ranní update. Pojďme na to.
2: Ranní update.
1: Lenny Kravitz cvičí i v kožených kalhotách. Rocková legenda přiznala, že v nich běžně trénuje. Chce být totiž připravený zacvičit si kdykoliv, aniž by se musel zabývat tím, co má právě na sobě. O chaty a chalupy je v Česku stále větší zájem, prodávají se zhruba dvakrát rychleji než před 10 lety a jejich nabídka výrazně klesla. Kvůli vysoké poptávce navíc ceny rekreačních nemovitostí dál rostou. Finále fotbalového mistrovství světa přiláká i světové lídry. Rozhodující zápas mezi Argentinou a Španělskem bude v New Jersey sledovat americký prezident Donald Trump. Dorazit by měl také španělský král Felipe VI., zatímco argentinský prezident Javier Milei dá kvůli své pověrčivosti přednost televizi.
0: Fotbal, fotbal. Takhle, Davide, pro nás fotbalový neznabohy. Za prvý, nehraje se to nějak dlouho a za druhý, kdy bude konec?
1: Hraje se to dlouho, konkrétně od 11. června.
0: Jasně.
1: Takže už skoro...
0: To už, no to je více měsíc už.
1: To je víc než měsíc. A skončí to všechno 19.7. Hraje od 9 Argentina proti Španělsku.
0: To je v neděli.
1: To je v neděli.
0: Argentina proti Španělsku, tak koho tipujeme? Koho tipujeme? Já teda, ač tomu nerozumím, tak si myslím, že by mohla vyhrát ta Argentina. Co ty?
1: Já si taky myslím, že vyhraje Argentina, takže bohužel tentokrát nepůjdeme proti sobě.
0: A víš co, já si myslím, že vyhraje Španělsko.
1: Dobře, tak uvidíme v pondělí.
0: Tak Davide, konec je to i pro tebe, já ti přeju hezký víkend a v pondělí se tady potkáme.
1: No jasně,
0: čau,
1: hezký víkend.
0: Čau, čau. A pojďme na muziku Erasure, srdcovka pro vás, 8.34, hezké ráno.

0: Tohle je Hit Radio, chvíli po 8:30, hezké ráno, a tohle, co jsme hráli, byla srdcovka Erasure. Srdcovka, to je takový krycí název pro songy, na který máte spoustu hromadu vzpomínek. Připomínám, že srdcovky vám hraje každý den mezi 12. a 13. Jirka Pelnář, jejich pět, a jednu vybíráte vy. No a když tady sjedu do playlistu na 12., vidím tady Savage Garden, Sonic, Shakin' Stevens, Wet, tak na tohle všechno se můžete po 12. těšit. No a na co se můžete těšit za malou chvíli, samozřejmě i ode mě další parádní muzika. Jestli jsi ještě někde kolem, prosím, vrát se, ať ti můžu s Bohem dát. Zastaví se Jeleni, taky 21 pilotů, 21 Pilots, tady na Hit Radio už za chvíli, tak počkejte na to, hezké ránko.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.

0: 16 hodin Parukářka. A úplně zdarma. City Picnic s Hitradiem City. Festival, který se vejde na deku. Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
1: Partnerem City Picniku je Chery Praha v Průhonicích. Rodinná SUV značky Chery se špičkovou technologií a skvělou výbavou. Více na cherypraha.cz.
2: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
4: Ekokom.
5: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
6: Já bych koupil rákosku.
7: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře.
11: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
12: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
13: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto. Chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
14: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
15: Servis?
16: Ano, prosím.
15: Už mám zase rozbitej mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
16: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
15: No tak, já jedu k vám.
16: Mobilní servis.cz. Opravy hned.
17: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: 8 hodin 50 minut 21 Pilots. Tohle je páteční Hit Radio a snídaně šampionů. Hit Radio a Mega e-shop nabízející outdoor vybavení For Camping vyhlašují a ordinují terapii venkem. Vy jste nám na náš web psali vzpomínky na dobu, kdy se ještě pořádně chodilo ven. No a tento týden byl na téma vaření pod širým nebem. No a svůj příběh nám poslala i Veronika. Zdravím všechny do rádia. Náš příběh je takový, že milujeme vaření v přírodě. Už jenom díky tomu, že trávíme každý víkend na chatě bez elektřiny a vody. Milujeme jídlo z popela, ohně nebo třeba i kotlíku, ve kterém vzniká nejen ten nejlepší kotlíkový guláš, ale třeba i kuře na paprice nebo skvělá koprovka. Příběh, o který bych se s váma chtěla podělit, vznikl při vaření bramboračky. Známý nám chtěl udělat radost po náročných dnech na lodích na řece a uvařil nám výbornou bramboračku. Ovšem na můj vkus bylo nahoře až moc majoránky. No, když jsem lépe zaostřila, zjistila jsem, že to není majoránka, ale houf letajících mravenců, kteří se vyrojili kousek vedle u stanu. Chvíli se mi neseděla a pozorovala 30 lidí, jak si společně pochutnávají a přemýšlela, zda se o tuto skutečnost s nimi podělit, či jim neskazit chuť. Svědomí nakonec vyhrálo. Do polévky přes onu majoránku nebylo ani vidět, ale přesto spousta z nich prohlásila, že bílkoviny navíc neuškodí a pokračovaly dál, já ji tedy s dovolením odložila. Za pár dní odjíždíme znovu a těšíme se na nové příběhy a mňamky, které si uvaříme. Mějte krásné léto, Verča. A Verču máme ve vysílání. Dobré ráno.
1: Dobré ráno do rádia.
0: Dobré ráno, Verunko. Tak majoránka, která má nožičky, co ti v tu chvíli běželo hlavou, když jsi to teda jako poprvé zbystřila, co jsi jako řekla?
1: No, zvedl se mi žaludek, upřímně trošičku.
0: No a kdo tu bramboračku dělal? Ten kuchař, jak se k tomu postavil teda, když se to rozkřiklo v tom vašem kolektivu? Když teda někdo řekl, že je dobrý, s ním to, proteiny a někdo teda odložil. Kolik lidí odložilo?
1: No, překvapivě většina neodložila, většina to opravdu dojedla.
0: No jasně, no tak takhle, člověk, když má takhle počerákem hlad, tak asi jako sní všechno. Zeptám se, když ti teďka někdo vaří jídlo, tak je tam nějaká jako, poznamenalo tě to nějak, je tam nějaká kontrola třeba dvojí, jestli tam něco nehejbe?
1: No, trošku jo, přiznám si, že jo.
0: No tak Verunko, nás tenhle tvůj příběh velice pobavil a já ti můžu říct, že vyhráváš poukaz na nákup produktů značek Vark, Zulu, Moa a Highpoint v hodnotě 7000 korun na forcamping.cz.
1: Ježiš, děkuju moc, je krásný.
0: Není zač, je to tvoje, zeptám se tě, ty se vzala, že za pár dní odjíždíte znovu, je to ta stejná parta nebo to budou jiný lidi?
1: Je to ta stejná parta, odjíždíme za hodinu a půl.
0: Nekecej, za hoďku a půl.
1: Ano.
0: No tak já vám moc přeju, ať postavíte stany zase vedle nějakého mravenčího hnízda, ať tam máte pořádně ty majoránky, jo. Tak Verunko,
1: děkuju.
0: Moc si to užijte, gratuluju k poukazu, vydrž mi ještě na telefonu a přeju hezký víkend, ahoj.
1: Taky, ahoj.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz.

0: Lady Gaga. Abrakadabra, Hit Radio 8.57 a tímhle songem zavíráme páteční snídani šampionů. Já vám chci moc poděkovat za celý společný týden, byli jste super, no a dobrá zpráva je, že po neděli bude snídani šampionů kompletní, dorazí už i Jasmin. Popřeju vám hezký víkend, opatrujte se, dávajte na sebe pozor, dneska pozor, mají přijít nějaký buřiny, no a budeme se na vás opět těšit.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
0: V pondělí v 6.00 budeme rádi, když se stavíte. Tak hezký víkend. Čau.
1: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí s přibližně 10-minutovým zdržením počítejte na silnici 7 u letiště obousměrně. Kolony se tvoří před sjezdem do Aviatické ulice k terminálům 1 a 2. Kolem 10 minut navíc naberete taky na pražském okruhu od D5 ke sjezdu na Ořech. Zhruba 5-minutové zdržení vás čeká na Baranovském mostě ve směru od jižní spojky, stejně tak na Nuselském mostě směrem do centra. V opačném směru je na magistrále kolona od hlavní nádraží k Ječné ulici. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude je fajn. Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
5: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
6: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
5: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
7: Hey, this is Ava Max. All the hits.
1: On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
2: Je 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Hezké dopoledne. Na ubytovně ve Vídeňské ulici došlo večer k napadení sekerou a nožem. Muž zaútočil na dvě osoby, jednu usmrtil, druhou vážně zranil. Napadl i zasahující policisty, hlídka ho zastřelila. Postupem policistů se má zabývat GIBS. Omezení v Prosecké ulici způsobené převrácením autojeřábu včera večer skončilo. Ulice byla kvůli vyproštění stroje neprůjezdná zhruba 8 hodin. Provoz se obnovil po 18. Autojeřáb se převrátil během prací, nikdo přitom nebyl zraněn. Počet satelitů na oběžné dráze Země od roku 2020 čtyřnásobně vzrostl. V současnosti je jich více než 16 tisíc. Tempo jejich vypouštění přitom stále zrychluje. Přispívají k tomu klesající náklady na vypouštění i celkový rozvoj satelitů. A teď už si slovo vezme David Račák.
1: Fotbalový servis.
8: Americký prezident Donald Trump bude v neděli přihlížet finále mistrovství světa ve fotbale mezi Argentínou a Španělskem v New Jersey. Sdělila to jeho mluvčí s tím, že neupřesnila, kterému týmu bude Trump fandit. Španělský král Felipe VI. Ve středu naznačil, že se finále rovněž zúčastní. Naopak argentinský prezident Javier Milei ve čtvrtek oznámil, že zápas bude kvůli pověrčivosti sledovat v televizi.
9: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
2: Bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, odpoledne a večer se přechodně na většině území Prahy objeví přehánky nebo bouřky i silné. Nejvyšší teploty 29 až 31 stupňů.

0: Radio City a tohle je Kuba Urban.
1: Tak jo, přátelé, máme pátek, máme 3 minutky po 9. hodině a hlavně máme tady stále ještě Michala, který jako je zvláštní, že je pátek a Míša normálně odchází ze studia se slovy tak tady už nebudu! A jde domů.
2: Já teda nemám sluchátka, slyšíme se?
1: Samozřejmě.
2: Slyšíme se. Tak jestli bych mohl tady ještě zůstat s tebou chviličku, mně se nechce dneska domů.
1: Ty nemáš žádný plán na dnešek?
2: Mám, ale nechce se mi teďka ještě.
1: Ty jdeš na úřad práce? Na finančák?
2: Odhalil jsi mě, tak já odcházím teda. Jo, udělej si to sám tady.
1: Hele, od nás dneska samozřejmě čerstvé zprávy z Metropole, tak jak to je. Co si připraví Dominik na dnešní den?
3: To uvidíme.
2: Sama je řeč, co?
1: To je parta tady bláznů.
2: Tady,
1: no
2: tady na kamaráde nenarazíš.
3: Nech se překvapit.
1: No. Přesně tak, nech se překvapit, to určitě. Takže i nás Rehabem, možná dneska taky uslyšíte Dominika, jestli mu pustí mikrofon a mějte se krásně a hezké dopoledne.
0: Hit Radio City.

hezky jednoduše s Benjem a jen tak na pohodu. Somewhere over the rainbow. Tak tohle je IS právě teď u nás. Hit Radio City vám přeje dobré dopoledne. Tak přátelé, dočkali jsme se nad Prahou v podstatě minimum mraku. Vypadá to na příjemný pátek 17. července. No a předpokládám, že řadě z vás začíná víkend, někomu dovolená. Že jste se na to těšili, co? No jo, dneska nezapomeňte, prosím vás, poblahopřát Martinám, které jsou dneska v kalendáři. Dívám se schválně do mobilního telefonu, podívám se, kolik tady mám uložených Martin, kterým bych měl teda napsat dneska. Takže Martina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Martin, minimálně v mém telefonu, předpokládám, že vy jich tam máte taky podobně, tak dneska si aspoň jednu z nich vyberte a popřejte jí k dnešnímu svátku. No a pro vás dneska v pátek samozřejmě čerstvé zprávy z Metropole, které vám přineseme. Víme třeba o výluce tramvají v centru Prahy na Národní a bezpálené nepojedou tramvaje, i o tom vám samozřejmě podrobnosti přidáme právě během toho dnešního pražského dopoledne. Ať už jste v práci nebo kdekoliv, ať už jste to dneska zapíchli, vzali si home office, či snad vyrazili na chaty a chalupy, tak s vámi je 937, s vámi je Hit Radio City a právě teď je jeden návrat o nějakých zhruba, no víc jak 20 let zpátky. Tohle jsou ATC, Around the World, s podtitulem La La La La La a za pár minut taky One Republic. Tak hezké dopoledne, Praho.

0: Zaspívali jsme si a taky zapískali. Tohle jsou One Republic a jejich Run, Run, Run. A dost možná jste si tuhle písničku zaspívali taky v Letňanech, protože přátelé, no už to jsou vlastně 3 týdny zpátky. Co One Republic zaspívali právě na venkovním areálu v Letňanech, to znamená, že O2 arénu tentokrát vyměnili. A musím říct, že návrat těchto amerických poprokových stálic rozhodně stál za to a všechno vlastně zůstává při starém. Jo? Tahle parta kolem zpěváka Ryana Tedra zkrátka ukazuje, že jako by se nic nezměnilo. Jo? Vysoká kvalita a stále jako skvělá show, kterou dokážou nabídnout. A jestli je máte rádi, myslím si, že tím, jak se relativně často vrací sem k nám do republiky, že to rozhodně nebyl na dlouhou dobu poslední koncert a že si je snad ještě užijeme. Třeba za rok, možná za dva. Dáme si samozřejmě další velké hity. Tohle je Avicii a jeho The Nights. A kromě něj bude třeba taky Taylor Swift. Už za chvíli.
1: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Max útočí na regál.
2: Barča skvěle trefila nákupní koš.
1: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
2: Nakupte v Baumaxu nad 5 000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Prosecco přesně v italském stylu.
4: To je Mionetto.
3: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem.
4: Mionetto.
3: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
4: Mionetto.
3: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
4: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Ahoj, my jsme Hanka
10: a Marek
9: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
10: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
9: protože pro vás máme
10: marmelády bez cukru, jahoda,
9: malina,
10: mrnka,
9: švestka
10: nebo mango.
9: Ochutnejte si bez cukru,
10: bez chemie
9: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříběhem.cz.
11: Marmelády s příběhem.
12: Slevy až 60% na sezónní zboží. Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House z 5 hořáky. Nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
13: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
17: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
18: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
19: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
20: Ekokom. Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
21: Hit Rádio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se

0: s Avečem u nás na Hit Radio City. A taky s malou pozvánkou, co můžete dělat o víkendu, protože my vás vždycky rádi zveme, a to do pražské zoologické zahrady. Nejenom, že už zhruba za nějakou půl hodinku vám nabídnu možnost vyhrát tady u nás vlastně rodinou vstupenku přímo do zoologické zahrady, a to v rámci City Quizu. Ale pozor, protože včera v kalendáři se objevil Světový den hadů, tak už zítra v zoologické zahradě můžete objevovat tenhle fascinující svět těchto plazů. Vysvětlí nám to celé mluvčí zahrady Filip Mašek, kterého vítám ve vysílání. Filipe,
1: pokud se chcete zbavit zbytečných obav z těchto nádherných tvorů, můžete dorazit na speciální komentovaná setkání. Začneme v 10 hodin u anakond velkých v pavilonu Šelem a plazu. Pokračovat budeme u nejjedovatějších hadů v Zoo Praha u Chřestýšovců Mangšanských v 10.30 ve Velemlokáriu. No a odpoledne pak bude patřit hlavně hadům z pavilonu Terrarium, třeba vodnářkám, krajtám tygrovitým nebo psohlavcům bejcovým. Osobně pozvu ve 14 hodin na setkání v Terrariu u našich hadů. V naší expozici můžete totiž vidět všech 5 českých druhů hadů, 4 druhy užovek a 1 druh zmije. Pro děti jsme zase přichystali informační a herní stanoviště v rezervaci Bororo.
0: Takže na hady tenhle víkend přímo do zoologické zahrady u nás v Praze v Troji, a myslím si, že to bude stát za to. Mám pro vás další muziku, mám pro vás další vzpomínku na 90. léta. Tohle je partička Roxette a jejich How Do You Do? I see you

0: Kateřina Marie Tichá a její vyznání k jejímu prvnímu pražskému bytu. Bytu 660. No a vlastně včera Kateřina Marie Tichá ovládla Colors of Ostrava. Její éterické vystoupení jako patřilo k tomu nejlepšímu, co jste vůbec na úvod Colors mohli zažít. A ono to tam samozřejmě pokračuje. Říká se, že vždycky, když je filmový festival v Karlových Varech, takže se Praha přesune do Karlových Varů. V tomhle případě bych řekl, že hned následuje potom přesun hlavního města do Ostravy. Protože Colors jsou prostě skvělí. A mimochodem, dneska, pátek 17. července, víte, kdo tam zahraje? V rámci hlavního programu Moby. A to je pro mě jako celkem srdcová záležitost, protože na jeho hudbě jsem hodně vyrůstal, tak předpokládám, že i Portslane dneska uslyšíte naživo v Ostravě. Za chvíli mám pro vás Davida Guettu a jeho Memories a budou taky Linkini. To všechno do 10. hodiny.
1: Června je v Metropoli Zličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
2: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
1: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
2: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi.

0: Nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
4: A s kódem KSC Leto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak využijte kód KFC Leto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více informací v restauracích KFC.
5: České dědictví UNESCO. To jsou nekonečně krásné památky a taky nekonečná soutěž. Navštivte alespoň 3 a vyhrajte víkendové pobyty, mobil, tablet i řadu dalších cen. UNESCOvé památky jsou jak vystřižené z pohádky. UNESCO-CZ.

0: duplex.cz.
1: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
2: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
9: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
10: Všude zdejší, všude je fajn.
11: Hit Radio City.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Ladíte 937, posloucháte Hit Radio City, máme pro vás další čerstvé zprávy, a to přesně v 10 hodin. No a velké hity budou pokračovat i po 10. Dáme si Turn the Lights Off, Kato a Jon, a nebo taky Madcon bude. Takže těšte se, Dominik se mnou ve studiu a on ví, co se děje v Praze.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Na silnici 7 u letiště zůstávají kolony před sjezdem do Aviatické ulice. Zdržení v obou směrech kolem 5 minut. Podobně dlouho se zdržíte taky na pražském okruhu od D5 ke sjezdu na Ořech. Kolonu hlásíte i na magistrále na Nuselském mostě směrem do centra a v opačném směru se brzdí před Václavským náměstím a popojíždí k Ječné. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Hausbrand, prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.hausbrandkava.cz.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
5: Letní slevy právě odstartovaly.
6: Zažij léto naplno!
5: Když zábava,
6: tak Mironet.
5: Klikni dvakrát.
7: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
8: Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Bylo 10 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré dopoledne. Na trati mezi Prahou a Milovicemi už funguje ETCS, tedy jednotný evropský vlakový zabezpečovač. Pokračuje mluvčí zprávy železnic David Kabele.
11: Nasazení systému ETCS přinese výrazné zvýšení bezpečnosti železničního provozu. Vlaky také díky systému budou moct v části trati dosáhnout rychlosti 160 km za hodinu, což cestu o několik minut zkrátí.
1: Zatím mohou úsekem jezdit i vlaky bez tohoto zabezpečovače, ale od prosince 2027 přejde trať do výhradního provozu. Vedení ODS dnes bude schvalovat kandidátky pro podzimní komunální volby. Z volebních listin složených místními organizacemi nesouhlasí s kandidaturou bývalého starosty Prahy 1 Filipa Dvořáka do zastupitelstva městské části. Podle předsednictva neobjasnil dostatečně otázky kolem svého majetku. Nedaleko Jílového u Prahy včera začala ražba průzkumné štoly pro tunel Luka. Ten bude součástí dálnice D3. Stavba středočeské části D3 má začít v roce 2028 a potrvá 4 roky. Tenistky Barbora Krejčíková a Tereza Valentová postoupily na turnaji v Aténách do čtvrtfinále, kde doplnili Sáru Bejlek. Krejčíková ve druhém kole zvítězila nad Carole Monet z Francie jednoznačně 6-0, 6-2. Valentová porazila Bělorusku Alexandru Sasnovič 6-3, 6-2.
12: Přijďte se osvěžit! Tahitské léto v Aquapalace Praha je tady! Zábava, vlny, tobogány! Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
1: Teploty dnes 29 až 31 stupňů, k tomu oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Odpoledne a večer přechodně na většině území čekáme přehánky nebo bouřky i silné.
9: Žít Prahu, poslouchat city, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: Tak jo, užíváte dopoledne, užíváte pátek a k tomu posloucháte Hit Radio City. Přátelé, skvělá volba, lépe jste si to snad ani vybrat nemohli. Teď je možná ideální čas na nějaké to dopolední kafíčko. Možná lehkou svačinku, jestli jste náhodou snídali už někdy v brzkých ranních hodinách. Nemáme tam připravenou nějakou svačinku, Dominiku, náhodou?
1: Jako pro tebe?
0: Jen tak omylem, jestli tam někdo něco nenechal, třeba v kuchyňce, nebo tak.
1: Nevšiml jsem si.
0: Tak to
1: já
0: zmizelo.
1: Já teda něco mám, ale to si s dovolením nechám pro sebe.
0: Vidíte? Ano, ano. Tak, takovéhle kolegiální kamarády tady máme. No nic, pokračujeme dál. Máme pro vás City Quiz, ve kterém se dneska naposledy v tomhle týdnu vlastně podíváme do zoologické zahrady a já si opět budu hrát na nějaké zvířátko a vaším úkolem bude přijít na to, co to vlastně je. A věřte, dneska to bude jednoduchý. Enrique Iglesias je připraven.
10: Hit Radio City.

0: čtvrt na 11 a tím pádem u nás na Hit Radio City další možnost, jak si prosvištit svoje mozkové závity.
1: Dopolední kvíz Hit Radio City. Písemka pro celou Prahu. Let's go.
0: A jak zjistit, jestli dneska třeba nemá cenu už to zabalit a jít víkendovat, jo? Se taky může stát prostě. Mám pro vás jednoduchý úkol, za to samozřejmě odměnu, a vy si můžete prosvištět svoje mozkové závity, jestli vám to takzvaně zapaluje, jo? 777-937-777, správné telefonní číslo sem ke mně do studia. Využijte WhatsApp, SMSky, využijte hlasovky. Jak vás to napadne, jo? Hlavně se dostaňte se správnou odpovědí sem za mnou do studia, abych vám mohl předat rodinnou vstupenku do zoologické zahrady. Přesně o to dneska hrajeme, a tak celý týden si hraju každý den na nějaké jiné zvířátko, které v pražské zoologické zahradě můžete najít. A jakým zvířátkem budu dneska na konci týdne? No, mám pro vás několik nápověd a já věřím, že to poznáte celkem jednoduše. Tak přátelé, jsem velký vodní akrobat. Ve vodě jsem jako doma, ale překvapivě se docela šikovně pohybuji i po souši. Když se na mě podíváte zblízka, tak si všimněte, že na rozdíl od některých mých příbuzných, tak já mám viditelné uši. V pražské zoologické zahradě mě najdete v expozici, která připomíná skalnaté mořské pobřeží. Můžete si klidně sednout i na velkou tribunu, a nebo mě pozorovat i pod hladinou, a to z umělé jeskyně. Bydlím tady se samicemi Abebou, Daisy a Roňou, a minulý měsíc se nám navíc narodilo mládě, které ještě čeká na svoje jméno. No a jako odměnu, to si dám vždycky nejraději porci, pořádnou porci ryb. A potom se potom projevuju asi takhle. Tak co, už víte?

0: Já mám takovou radost, přátelé, kamarádi, takovou radost mám, že posloucháte, že se mnou hrajete a že evidentně to, když si hraju na zvířátko, že vás to jako baví. Tolik správných odpovědí a stále to ještě přichází. Jsou tady další a další a další. Tady nám to někdo dokonce napsal jako latinsky, to je neuvěřitelný. Kačku moc zdravíme tady, další Zuzka z Nymburka nám tady napsala, mám tady zprávu od Martiny, Andrea to taky zvládla, Bára samozřejmě naprosto správně, zdravíme i Pavlínu, která dneska byla naprosto správně, Kačka z Prahy úplně dobře, Jana to taky zvládla, hele, jste skvělí, jste výborní, těch zpráv je tady ještě víc, koukám, Ivča nám napsala, Roman nám napsal, Péťa z Rokycan to taktéž trefila naprosto správně, zdravíme i Romana, Martinu, zdravíme, no všechny. Všechny, kteří dneska napsali, protože já tam nevidím žádnou špatnou odpověď. Na telefonu máme ovšem Zuzku. Hezké dopo.
1: Krásné dopoledne přeji do vysílání.
0: Tak Zuzi, jaký je dnešní páteční den?
1: Dneska je pracovní, ale chystám se o víkendu do Krkonoš. Takže ale, už se moc těším.
0: To je krása. Mm-hmm. Kam tam konkrétně?
1: Hrachov.
0: No ale to si to užijte, to bude skvělý. Budu kousek od vás, jedu do Vysokého nad jezerou, jo, takže já tam taky jako jedu, tak to budeme kousíček. Nicméně jde nám o to, jaké zvířátko jsem dneska byl. A já ještě připomenu ten krásný zvuk, který toto zvířátko vydává. Tak co, Zuzi, kdo jsem byl?
1: Tak je to lachten jihoafrický.
0: Naprosto správně! Dopolední kvíz Hit Radio City. Takže já vám moc gratuluju, protože dneska jste byla z těch, kteří to naprosto zvládli a zcela bez problému a dokonale, jo? Takže, Zuzi, zásadní otázka, kolikrát jste byla nebo kdy naposledy jste byla v zoologické zahradě?
1: No, už to bude třeba 2 roky.
0: Nepovídejte, jo, takhle dlouho.
1: Mm-hmm,
0: no tak o to víc důvod, proč vzít celou rodinu a samozřejmě vyrazit, protože máte od nás rodinnou vstupenku. Jaké je vaše nejoblíbenější zvířátko?
1: Tak já bych možná zmínil i toho lachtana, protože
0: jasně.
1: To je největší zábava se koukat.
0: Navíc, když to naplánujete tu návštěvu někdy na polovinu srpna, co nám říkal mluvčí Filip Mašek, tak někdy na druhou polovinu srpna, když to zvládnete, tak by tam právě mělo být už k vidění to nové mládě. Jo,
1: takže
0: bude naprosto skvělý. Mm-hmm. Tak si to moc užijte, pozdravujte, dneska to máte jak dlouho s tím pracovním úkonem?
1: Dneska do 3 a pak volno.
0: No tak to je paráda, tak pozdravujte v Krkonoších, mějte se krásně a děkuju za zavolání. Jo, naschle.
1: Naschle.
0: Další příležitost, jak si procvičit mozkové závity zase v příštím týdnu po 10. hodině, je to jednoduché a i příští týden pro vás budu mít krásné odměny.

0: 30. července od 16 hodin Parukářka a úplně zdarma City Picnic s Hitalian City. Festival, který se vejde na deku. Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
1: Partnerem City Picnicu je Sherry Praha v Průhonicích. Rodinná SUV značky Sherry se špičkovou technologií a skvělou výbavou. Více na sherrypraha.cz.
2: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
3: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Sherry. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Sherry, nová kapitola SUV vozů. Sherry Praha Průhonice nebo sherrypraha.cz. Pro auta Sherry se jezdí do Průhonic.
4: V Praze jsou odpoledne, která prosviští mezi prací a dopravní zácpou. A pak jsou ta ve žlutých lázních. U vody, v pohybu, s partou i na Vltavě. Chvíli sport, chvíli smích, chvíli jen výhled a drink do ruky. Žluté lázně. Aktivní park v Podolí. Žluté lázně. Nejslunečnější léto v Praze.
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
6: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
8: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
9: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
11: Vinetu!
10: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
12: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
14: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
15: To není možný, že to ještě nemáte.
16: Tak my taky čekáme, že jo?
17: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
18: Tak to musí stát na účtárně.
15: To už je po splatnosti.
18: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
19: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
20: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
0: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle je taky na probuzení, jo? Abyste to dneska celé zvládli. Tohle byly Rudimental a Waiting All Night. A my jsme Hit Radio City a vám přeju dobré dopoledne. I s nabídkou toho, co vám budeme hrát za chvíli. A možná i v průběhu dne, protože dneska po 18. hodině, jako vždycky, Hit Radio Classic a další z těch písní, které jste možná slýchávali kdysi dávno, pak jste na ně chvilku zapomněli a my je pro vás máme, jo? My vám je nabídneme a vám se třeba obnoví nějaké vzpomínky. Co jste dělali v roce 2003, přátelé? Jo? No už je to relativně dávno, jo? To už máme nějakých 23 let zpátky. Takže můžete zazpomínat, co jste dělali v roce 2003, protože tou dobou vyšel jako první single z alba Life for Rent single White Flag od zpěvačky Dido. A vlastně celá ta píseň je o skutečném rozchodu s jejím bývalým snoubencem, jo. Ten název odkazuje na bílou vlajku vlastně jako symbol kapitulace. Když vyvěsíte bílou vlajku, tak už dál nechcete bojovat. No a když se zaposloucháte do téhle písničky, tak Dido v refrénu říká pravý opak. Žádnou bílou vlajku nevyvěsím. Vím, že vztah skončil, vím, že návrat nejspíš nepřijde, ale svoje city prostě nezapřu. Tak tohle je vlastně, myslím si, že něco, co jsme všichni tak nějak někdy zažili a proto to byl tak úspěšný single. Tak si pojďme zazpomínat na White Flag od Dido s připomenutím těch největších hitů let 80., 90. a taky 0., což vám nabízíme každý večer po 18. hodině. A to i dneska v pátek.

The First Time, Damiano David, právě teď u nás na Hit Radio City. A protože víme, co se v Praze šustne, tak si představte, že u Barandáku nám spadla betonová plastika. Jako úplně se zřítila, jo? Konkrétně teda část betonové plastiky rovnováha u Barandovského mostu. Já nevím, jestli si uvědomujete, že tam vůbec nějaká rovnováha byla, ale evidentně příliš vyrovnaná nebyla, protože nám to celý spadlo a vlastně ty trosky se sesunuly na přilehlou ceklu stezku. Naštěstí je to zcela bez zranění, jo? To znamená, zaplať pán Bůh za to. Na cyklostezce je část té plastiky, momentálně to TSK prý odklízí, ale most je v místě pádu naprosto průjezdný, takže dopravní komplikace tam asi nečekáme. Byla to 6 metrů vysoká a přibližně 15 metrů široká abstraktní plastika rovnováha. Místní taky říkali červ dobyvatel, jo? Stála tam od roku 1990, a to konkrétně na pravém břehu Vltavy právě u Barandáku. No a na její technický nebo špatný technický stav se upozorňovalo prý už v minulosti. No a teď se připravuje vlastně vytvoření věrné repliky, která by měla původní plastiku nahradit, protože degradoval litý beton, jo? A teda nejsem úplně stavař, já tomu moc nerozumím. Každopádně, až pojedete dneska po Barandáku a budete si říkat, co to tam trčíte, nějaký divný, to tady nikdy nebylo, tak prosím vás, to není záměr, to se to tam jenom celý rozpadlo, jo? Tak neohlížet se, příliš neubírat plyn, ať nám tam nevzniknou nějaké dopravní nekalosti. Za pár minut Nirvana, nebo taky September.

0: nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
4: Slevy až 60% na sezónní zboží. Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House s 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
5: Potřebujete dětské kolo?
6: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
5: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
6: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
5: Raskal
6: a Bíny.
5: A teď navíc se slevou 30%.
6: Happysport.cz.
7: Vytáhni Jendu!
8: Co říkáš? Výtahy jedna?
7: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
8: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
7: Povídám, vytáhni Jendu!
8: No jo, výtahy jedna!
9: Teď my už máme výtahy jedna.
8: Jendo!
10: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotovej!
11: Jendo, ty seš ale bedna!
12: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
13: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
14: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
15: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
16: Montujeme, vyklízíme,
17: krabice vám zapůjčíme.
16: Těžký kusy, to je naše.
17: Však recenze mluví za vše.
16: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
17: Stěhování Krbec.cz. Stěhovací a vyklízecí služby.
18: Už tam budem?
19: Nech toho.
18: Raději už tam budem.
19: Přestaň, to mě vedro.
20: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
21: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
22: Všude zdejší, všude je fajn.
23: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
24: Hit Radio City.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

0: z plných plic, Smells Like Teen Spirit. Tohle byla Nirvana a vy posloucháte Hit Radio City za chvíli 11. Po ní vám nabídneme třeba Robbieho Williamse nebo taky Coldplay. Co se děje v Praze, to ví Dominik.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Na Pražském okruhu čekejte zhruba 5-minutové zdržení mezi 24. a 16. kilometrem. Kolonu hlásíte taky na D5C před Prahou zhruba mezi 5.5. a 2. kilometrem. A kolony jsou i na magistrále, na Nuselském mostě do centra, pak ve Vilznově ulici před Hlávkovým mostem a v opačném směru se popojíždí od hlavního nádraží k Ječné ulici. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
2: For camping. Venku je nám krásně.
3: Tady chci bydlet.
2: Venku?
3: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
2: A kde bude ložnice?
3: Na louce pod hvězdami.
2: To je ale velká ložnice.
3: Největší na světě.
2: No jo. A co koupelna?
3: No, v potoce.
2: A sousedi?
3: Už se hlásí.
2: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
3: Jo. Tady nám je krásně.
2: For camping. Venku je nám krásně.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
8: Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 11 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmausem, pěkné dopoledne. Pražští hygienici vyhlásili zákaz koupání v nádrži Džbán, důvodem je množství sinic a vodního květu. Sinice se vyskytují také v Šeberáku, ale v nižší míře. Koupel by tam měli vynechat citliví lidé, alergici nebo děti. Ostatní by se měli po koupání osprchovat čistou vodou. Na ubytovně ve Vídeňské ulici došlo večer k napadení sekerou a nožem. Muž zaútočil na dvě osoby, jednu usmrtil, druhou vážně zranil. Napadl i zasahující policisty, hlídka ho zastřelila. Stavební úřad potrestal poslance Filipa Turka. Za dvě stavby, které v Pražské Dubči vznikly bez povolení, mu uložil pokuty v celkové výši 200 000 korun. Jeden přestupek úřad označil za nedbalost, druhý za úmysl. Bílý dům suspendoval technika, který obsluhuje čtecí zařízení Donalda Trumpa. Muž čelí podezření, že vydělal více než 100 000 dolarů sázkami na to, co prezident řekne ve významných projevech.
11: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
1: Obloha nad Prahou dnes bude oblačná až polojasná, přechodně až zatažená. Odpoledne a večer se přechodně na většině území města vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné. Teploty do 31 stupňů.
12: Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: Ah, miluju to. 2 minuty po 11. hodině. Musím teda říct, že zpráva o tom, že Bílý dům suspendoval technika obsluhujícího čtecí zařízení, protože si sázel na to, co prezident řekne ve významných projevech, mi přijde jako úplně geniální. To je skvělý jako obchodní tah z jeho strany teda. Vůbec nevím, proč ho suspendovali za to.
13: Víč, tak snažil.
0: Prostě jenom využil svého know-how.
13: Vycházelo
0: jako
13: mu to.
0: No. Já jsem aspoň čekal, že mu tam třeba jako psal něco jiného.
13: Tak jsem něco takového
0: čekal. No tak aspoň vidíte, jak se dají vydělat peníze, to je neuvěřitelný. Tady jsem ve Spojených státech se dá sázet na to, co řekne prezident ve významných projevech. Skvělá věc. Musím se jít podívat na nějakou sázkovku, jestli to náhodou není tady někde u nás. No nic, jsou 3 minutky po 11. hodině. Já jsem vám slíbal Robbieho Williamse, ten je tady, Supreme, a za pár minut třeba Shakira, která nás vezme do zoo. Jo? A já vás vezmu zase na piknik, tak dobře poslouchejte. Kuba Urban a Hit Radio.

0: Jestli jste byli v kině na kresleném Zootropolis, pak jste slyšeli tuhle písničku, protože ústřední motiv je právě Zoo od Shakiry. Máme 11:15, tohle je Hit Radio City a mám pro vás jednu hezkou pozvánku, no možná nejhezčí, jakou my tady umíme.
1: City Picnic, festival, který se vejde na deku.
0: Protože jestli něco opravdu miluju, tak je to setkávání s vámi, udělat vám nějaké pěkné odpoledne, na kterém se konečně uvidíme z očí do očí a vy můžete přijít, křičet na mě na pódium a říkat, to je ten Urban, to je on! No jo, přesně tak. 30. července se totiž setkáme v parku Parukářka. Je tady další City Picnic. Zahájili jsme sezónu, si myslím, naprosto skvěle ve Žlutých lázních a tak v tom pokračujeme. A tentokrát vám přivezeme City Picnic na Parukářku. Celé odpoledne skvělá muzika, vynikající jídlo, vynikající pití. Sem tam nějaká ta soutěž, která pro vás bude připravena. No zkrátka, odpoledne, jak se patří. Vy musíte vzít jenom nějakou rodinu, kamarády, známé a hlavně takovou deku, na kterou si určitě jako lehnete na trávu a teď jenom si jako uděláte hezký odpoledne. Na nic nebudete myslet, k tomu vám bude hrát určitě Pokáč, budou tam kluci z odpolední show alias Komikaze, bude tam La Tropical a pro ty nejmenší samozřejmě Lollipops. Od 4 hodin, od odpoledne až do večera, do někdy do 9, kdy to vlastně uzavře naše Jasmin ze Snídaní šampionů, která tam bude taky zpívat, takže hele přátelé, 30. července není nic lepšího, než vyrazit na Parukářku, protože tam bude další City Picnic a moc se na vás těšíme.

0: Offenbach hrajeme právě teď na City. Dáme si Hozier a taky Kate Ryan, a to už za chvíli. Pozor na opravu tramvajové trati, protože, přátelé, od zítra, od soboty až do 10. srpna je velký problém ve Spálené a Národní ulici. Bude tam výluka a jestli si říkáte, že to je takový malinký, tak kde pak? Celkem 12 tramvajových linek bude dotčeno právě touhle výlukou, a to v úseku Spálená a Národní. Dopravní podnik proto cestujícím doporučuje využívat v centru metropole především metro, neboť náhradní autobusová doprava nebude zavedena. Jo? To znamená, že jestli jste zvyklí na nějaké konkrétní linky, které jezdí přímo v centru Prahy, tak bacha na to, od zítra, to znamená od 18. července až do 10. srpna, na Národní a ve Spálené nepojedou tramvaje. Tak jenom si počítejte.
1: Kámo, včera jsem byl venčet našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
1: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
11: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
12: Hledáte adrenalin, zábavu a skvělé jídlo na jednom místě? Pak poslouchejte dál. V areálu Plešivec si užije zábavu celá rodina. Zažijte vzrušení v našem trailparku s traily všech obtížností. Projeďte se na naší bobové dráze, která vám rozproudí krev v žilách. Udělejte si výlet po okolí a lanovkou vyražte až na vrchol a vyzkoušejte lanové centrum, kde otestujete svou odvahu. Po dní plném zážitku si pochutnejte v naší restauraci Plešivec nebo v Dostibaru ve Pstruží. Plešivec v Krušných horách. Ideální pro rodinu, ideální pro vás. Plešivec.cz.
13: Ahoj.
5: Ahoj, my jsme Hanka
13: a Marek
5: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
13: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
5: protože pro vás máme
13: marmelády bez cukru, jahoda,
5: malina,
13: mrnka,
5: švestka
13: nebo mango.
5: Ochutnejte si bez cukru,
13: bez chemie
5: a bez výčitek. Objednávejte na marmelady s příběhem.cz.
14: Marmelády s příběhem.
9: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Ella Ella od Kate Ryan. Za pár minut Perfect Day, jedna velká klasika, a taky si dáme Miles Smitha. No a teď vás pozveme do kina. Včera velká premiéra jednoho velkofilmu, na který dost možná řada z vás čekala vlastně celý rok. Ono se totiž říká, že tohle je film roku. I will find you. I'm Batman.
1: Film City. Něco podobného se nedávno stalo i u italské komedie Naprostí cizinci. I ta se dočkala mnoha remakeů po světě, včetně československého, ale v jejím případě ten originál žádný nepřekonal. 6 let stará španělská komedie Sentimental, ve které se shodou okolností taky sejde parta lidí v jednom bytě, už má taky několik předělávek a jednu dokonce o kousek vydařenější. Nemyslím teď samozřejmě ten předloňský český remake V dobrém i zlém s Langošem, ale myslím kinopremiéru tohoto týdne nazvanou Pozvání.
2: Hi! Hi, come in!
3: Nice to see you.
2: We are so happy you're here.
1: Sympatická herečka Olivia Wilde znovu potvrdila i své režijní schopnosti, které už předvedla v dobře přijaté komedii Šprtky to chtějí taky a v mém hodně oblíbeném Guilty Pleasure To nic drahá. V Pozvání i hraje jednu ze 4 hlavních postav a i v tom je skvělá, stejně jako Seth Rogen, Edward Norton a Penelope Cruz. A myslím, že ty diskuze o jejich výkonech do té nadcházející Oscarové sezóny vydrží. Bavil jsem se u toho náramně a doporučuju. Ivo Alač, Hit Radio City 937 FM. Film City.

nás na Hit Radio City. Přátelé, blíží se nám 12. hodina. Já vám popřeju nádherný, ale opravdu nádherný víkend. Ať už budete dělat cokoliv, důležité je, abyste si to užili, jo? Vždyť jsme se na to těšili už od pondělka. Tak já doufám, že to celé zvládnete a v pondělí se zase v 9 uslyšíme tady u nás. Tohle jsou Savage Garden, na ně zazpomínáme už za chvíli, protože Káťa Pechová pro vás dneska v srdcovkách připravila ale teda exkluzivní výběr. To jsou zase hity, na které rádi zazpomínáte, možná už jste na ně zapomněli. Tak To the Moon and Back si dáme už za chvíli, jakožto první srdcovku po 12. hodině. No a jak jsem říkal, zvládněte to, někomu začíná dovolená, někomu třeba zase bude končit, jo? Takže se v kanceláři, v práci vystřídáte a důležité je, abyste v 9 hodin zase v pondělí ladili 937. Kuba Urban se na vás bude moc těšit, tak ahoj.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Vytáhni Jendu!
4: Co říkáš? Výtahy jedna?
3: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
4: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
3: Povídám, vytáhni Jendu!
4: No jo, výtahy jedna!
5: Teď my už máme výtahy jedna.
4: Jendo?
6: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
7: Jendo, ty seš ale bedna!
8: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
9: Nákupy v online shop.cz.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
9: www.onlineshop.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
14: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello.

0: Více na tetadrogerie.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: To je boží kuchyň.
3: A jak je praktická.
4: JN Interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
2: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
3: Je skvělá. Vyťardo.
4: www.jninteriér.cz.
5: Využijte váš prostor.
6: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
7: Letní slevy právě odstartovaly!
6: Zažij léto naplno!
7: Když zábava, tak Mironet. Klikni dvakrát.
8: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
9: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radio City.
10: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matrasezahubičku.cz. Využijte ceny před zdarma.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, kolonu jste nahlásili na Pražském okruhu od Rozvadovské spojky ke sjezdu na Ořech, zdržení hlásíte také na Nuselském mostě do centra a v opačném směru magistrály od hlavního nádraží k Ječné ulici. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
4: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
5: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
4: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
5: Když repráky, tak Mironet.
4: Klikni dvakrát.
6: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
7: I'm Ariana Grande.
8: It's Hozier.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. Za první pololetí tohoto roku zemřelo na českých silnicích 31 motorkářů, to je o 11 více než za stejné období loni. Těžce se zranilo 160 jezdců. Zástupci ministerstva dopravy a policie upozornili, že v létě motorkářská sezóna vrcholí a riziko nehod významně roste. Sečení luk každoročně ohrožuje tisíce mláďat volně žijících zvířat, proto je dobrovolníci po celé republice i letos pomáhali myslivcům a zemědělcům zachraňovat. Pokračuje vedoucí projektu Stop sečení srnčat Pavla Benetová.
9: Zatím nejsou známa čísla a statistiky za všechny spolky, nicméně za naši lokální skupinu působící v jižních Čechách už máme jasno. Letos jsme zmonitorovali, vynesli nebo vyhnali na 1500 srnčat a dančat.
2: Kromě toho i desítky zajíčků a také označili mnoho hnízd, ať už drobné pernaté zvěře nebo hnízd pěvců. Americký prezident bude v neděli přihlížet finále fotbalového mistrovství světa mezi Argentinou a Španělskem v New Jersey. Oznámila to mluvčí Bílého domu. Komu bude Donald Trump fandit, neuvedla. A teď ještě něco z regionu. Praha se zvláště v létě zaměřuje ve spolupráci s policií ČR a dalšími složkami na kontroly různých elektrovozidel v provozu, a to včetně elektrických kol či koloběžek. Cílem kontroly je zvýšit bezpečnost v ulicích. Elektrovozidla jsou stále více využívána nejen Pražany, ale i návštěvníky hlavního města.
10: Přijďte se osvěžit! Tahické léto v Aquapalace Praha je tady! Zábava, vlny, tobogány! Aquapalace Praha, zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
2: Odpoledne a večer se přechodně na většině území Prahy vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné. Nejvyšší teploty 29 až 31 stupňů.

0: Začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Tak co, těšíte se? Hezké poledne, 12:02, s vámi Kateřina Pechová a samozřejmě srdcovky. Jo, opět fantastické hity, ale jsou What a Flow, Bet, Shakin' Stevens, Sonic, no a odstartují to Savage Garden. A myslím si, že song, který nejenom, že oni poprvé s ním opravdu prolazili, ale navíc je to song o tom, jaký to vlastně je být člověk, jaký to je snažit se vyjádřit všechny svoje emoce a pocity a věřím, že si ho užijete.
0: Hit Radio City.
1: Vydáváme se do roku 96. Tohle jsou Savage Garden a To the Moon and Back. První dnešní srdcovka.

0: To the Moon and Back, to jsou Savage Garden, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Další dnešní srdcovkou je song z roku 2000. Určitě ho moc dobře znáte. Zpěvačku Sonic určitě taky. Co je důležitý, tak tenhle song byl z toho prvního alba, jo? A zvládl v podstatě naprosto vyhrát, jo, v rámci toho, což se úplně ne vždycky děje, když vydáte první album, že jo, ne vždycky je to hned to ono, ale tady se to povedlo. V podstatě v britských žebříčcích to bylo na druhém místě a třeba, co je zajímavý, tak v Chorvatsku na prvním, jo, no v Chorvatsku mají skvělý vkus, očividně Sonic a Sky právě teď.

Velšský zpěvák Shakin Stevens a song z roku 81 na Hit Radio. Mimochodem, tahle srdcovka, já si třeba pamatuju, že jsem to před 15, možná 20 lety slyšela v rádiu a pak jsem ji hrozně dlouho nemohla najít. Tak jestli na tom byl někdo podobně, tak to byla ona, jo? Shakin' Stevens, You Drive Me Crazy. Za další srdcovkou se přesouváme do Skotska do roku 95. Song, který byl nejoblíbenější v Británii, Irsku, ale taky na Islandu. Tohle jsou Wet Wet Wet a Julia Says.

0: Skvělý spojení Alesou a Taflou v éteru Hit Rádia.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Ano, srdcovka z roku 2014. Mimochodem o několik let později, v roce 2023, Aleso hrál tenhle konkrétní song na finále Evropské ligy. Jo, vidíte to, po 9 letech pořád je to pecka. Teď samozřejmě po ještě více letech. Další srdcovka. To je ta na vás. Je to tak, je to ta vaše. Už jsme jinak skoro ve finále, ale ještě musíme zvládnout tu vaši. A to znamená, že právě teď berte telefony a pište na 777-937-777. Jaká je ta vaše srdcovka? A samozřejmě hlavně proč. Jestli vám prostě jenom vykouzlí úsměv na tváři, donutí vás se trochu hýbat, nebo třeba naopak zpomalit. No a nebo jestli přináší nějakou konkrétní vzpomínku. Napište jednu z vašich srdcovek, si dáme už za chvíli. Do té doby třeba Benson Boone nebo David Guetta.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
2: Franto, co jsi to zaskoupil?
3: Zavařovací hrnec.
2: A co budeš dělat?
3: V létě okurky, v zimě svařák.
4: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. Domo.elektro.cz.
5: Slevy až 60% na sezónní zboží. Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House z 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
6: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
7: A s kódem KSC Leto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
6: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
7: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
6: Více informací v restauracích KFC.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: moře zábavy v centru Prahy.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
2: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
3: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
2: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
3: Když repráky, tak Mironet.
2: Klikni dvakrát.
4: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš CZ.
5: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
6: Prosecco přesně v italském stylu?
7: To je Mionetto.
6: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
7: Mionetto.
6: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
7: Mionetto.
6: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
7: Mionetto. Víc než jen prosecco.
8: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
9: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.

0: Forever Young, David Guetta, Alphaville a Ava Max v éteru Hitrádia a je čas.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Je čas dát si tu vaší poslední dnešní srdcovku. Vybrala jsem zprávu od Kuby a hned pochopíte proč. Píše, moje srdcovka je premiér Hrobař. První písnička, u které jsem viděl videoklip u tety na kabelovce. Tyjo, vzpomenete si, jaký videoklip jste viděli úplně první? To je totiž docela jako zásadní záležitost, takže chápu, že z takového songu se stane naprostá srdcovka. Takže jdeme do roku 93 za touhle naprostou legendou. Premiér a Hrobař.

0: Klára Soler v éteru Hit Rádia. Přeju vám krásné odpoledne. No a polovina července, to znamená jediné, je čas na to, aby se nám opět zkazilo počasí a začalo pršet. Jo, to se stane, samozřejmě, protože co by to bylo za červenec v Česku, aby půlka nepropršela. Jo, když se tak ohlédnete zpátky do těch let, je to tak, opravdu. No a čeká nás opravdu zima a dešť, pravděpodobně se to trefí do té doby, kdy máte dovolenou a že ji některý určitě máte, že jo? Ale hele, má to i svá pozitiva, no. Nebudeme muset zalývat kytky, třeba se napraví to sucho, který teď v Česku vládne a v říjnu má být nádherně. No, abyste z toho nevěšili hlavy, tak trochu morální podpory tady od Kelly Clarkson. Za chvilku do uší, k tomu taky Hunter X nebo Poetika.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Max útočí na regál.
3: Barča skvěle trefila nákupní koš.
2: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
3: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Od 1. června je v Metropoli Zličín
5: Ninja Park!
4: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
5: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
4: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno má
5: vol a fůra dalšího.
4: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce.

0: události tohoto léta. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak si

0: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
1: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude,
2: zdejší,
3: všude je fajn.
4: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: time. Hey Dalton, not do it again. Posloucháte Hit Radio těsně před 13. hodinou. Za chvilku Gotye a Kimbra nebo Imagine Dragons, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Na silnici 7 je kolona směrem od Chomutova před sjezdem do Aviatické ulice. Se zdržením počítejte i na Pražském okruhu mezi D5 a sjezdem na Ořech a kolonu hlásíte i ve Vilznově ulici směrem na D1. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
3: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
4: Matrace za hobičku. CZ.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. AutoJarov.cz.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Raději už tam budem?
7: Přestaň!
2: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
9: Hi, this is Ed Sheeran.
10: Hi, this is Madonna.
11: Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz.
2: On air.
12: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Je 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezké odpoledne. Studená fronta dnes do Česka přináší bouřky. Meteorologové vydali výstrahu s nízkým stupněm nebezpečí, která platí pro celou republiku od teď do půlnoci. Čekají se potenciálně silné nárazy větru, dalším rizikem budou přívalové srážky a objevit se mohou i menší kroupy. Evropská komise představila revizi systému ETS 1. Hodlá zachovat bezplatné přidělování emisních povolenek i po roce 2030, nově ho ale chce více propojit s investicemi do dekarbonizace. Firmy tak budou muset pro pokračování této podpory předkládat a realizovat plány na snižování emisí. Tenistky Barbora Krejčíková a Tereza Valentová včera na turnaji v Aténách postoupily do čtvrtfinále, kde doplnili Sáru Bejlek. Krejčíková ve druhém kole zvítězila nad Carol Monet z Francie 6-0, 6-2. Valentová porazila Bělorusku Aleksandru Sasnovič 6-3, 6-2. A teď ještě něco z regionu. Betonová plastika rovnováha u Barandovského mostu se rozpadla. Došlo k tomu dnes kolem 9. hodiny. Část plastiky se sesunula na přilehlou cyklostezku. Událost se obešla bez zranění. Socha byla ve špatném stavu a proto byla již delší dobu oplocena. Město připravovalo její řízenou demolici.
13: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
1: 29 až 31 stupňů, to jsou maxima pro tento den. Odpoledne a večer se přechodně na většině území Prahy objeví přehánky nebo bouřky, i silné.
0: Hezké odpoledne, 3 minuty po 13. hodině. Řítí se na nás bouřky, tak uvidíme, co z toho dneska reálně bude. Nějakou tu jistotu ale máme. A to jsou další hity Gotye a Kimbra a teď Rihanna a Calvin Harris.

Imagine Dragons v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne. Dneska je světový den emotikonů. No a protože emotikony se neustále vyvíjejí a nejenom tím, kolik jich je, ale taky významem, tak si dáme rychlý opáčko. Palec nahoru. Pozor, pozor, ten je přípustný pouze, pokud ho otec posílá svému dítěti. Jinak je pasivně agresivní. Mrkací smajlík, tak toho okamžitě smažte, páč, ten je pasivně agresivní úplně vždycky, jo. Vyplazený jazyk, no tak to je hodně ostrý flirt, jo, bacha na to. Potom takový ten, jak se jenom usmívá, takový ten, víte, jaký ho myslím, úplně obyčejný úsměv, tak ten je prý taky hodně divnej, jo. Obecně prostě opatrně se smajlíkama. Ale zase ne, že nepošlete žádnýho, protože to potom znamená, že se na toho druhého člověka zlobíte. Telefonování už vlastně nezní tak špatně. Co? Další hity do uší, za chvilku Pink a teď Sigma a Nobody to Love.

0: Black Eyed Peas. Just Can't Get Enough, Féteru Hitrádia. Krásné odpoledne všem, smajlíky jsme probrali, to je jasný. Ale teď prosím vás, dneska je taky světový den, obejmi své dítě. A to je hrozně hezký, jo. Zároveň to nemusí být tak snadný, protože je možný, že vaše děti jsou aktuálně ve věku, kdy nechtějí. Jo, pojďme si říct, že tohle období tam je. Nebojte, oni z toho zase vyrostou, jo, pak už zase budou chtít poňuňat a budou chtít na všechno znát váš názor až do 50 přibližně. Takže dneska, pokud náhodou se budou cukat, tak za nějakou úplatu, jo, něco jim za to nabídněte. Řekněte, že prostě, když je to takhle významný den, takže prostě musí. Jo, že jim to vzkazuju. Tak jo. K objímání a taky krásnému pátku další hity. Za chvíli Khaled nebo Eva Farna a Mirai, tak buďte s námi.
1: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například Matony ochucenou nebo Matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Slevy až 60% na sezónní zboží? Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House s 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
5: Potřebujete dětské kolo?
6: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
5: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
6: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
5: Raskal
6: a Bíny.
5: A teď navíc se slevou 30%.
6: Happysport.cz.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
8: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v pátek 24. července v Zámeckém parku ve Vlašimi. Těšíme se na vás.
9: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
10: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
11: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
12: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
13: Nákupy v onlineshop.cz.
14: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
13: www.onlineshop.cz.
15: Proaktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku. Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
16: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
20: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
21: Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se...

Farná a Meraj v éteru Hit Rádia. No a teď k jinému českému interpretovi, protože možná patříte mezi ty, kteří už odpočítávají. A ano, přesně za 3 týdny, 7. srpna 2026, to celé vypukne na Letenské pláně. Marek Ztracený pořádá největší koncert svého života. On to pořád posouvá, jo? Příště nevím, kde to bude, to už nevím, jo? Každopádně Letenská pláň se opravdu nezatržitelně blíží. 96 tam byl Michael Jackson, 2003 Rolling Stones, 2026 Marek Ztracený. Takhle, koukala jsem na lístky, už toho moc není. Jo, takže pokud byste chtěli být součástí téhle naprosto legendární události, a ona bude nezapomenutelná, to mi věřte, protože tohle Marek Ztracený prostě umí, tak asi moc neváhejte, protože termín se nezadržitelně blíží. No a Markovi držíme pěsti, ať je to opravdu naprosto fantastický. My si dáme jednu fantastickou věc. Tohle jsou už totiž Liquido a jejich Narkotik. Tak si to užijte a hezké odpoledne.

0: Tohle je tedy Švim z Féteru Hit Rádia. Přeju krásné odpoledne, 3:15. A co víc, je pátek. Ano, pokud jste si třeba nebyli jistí, tak jo. Teď je čas povolit ty emoce, zaradovat se, pokud teda před sebou máte volný víkend, to je jasný. Jo, je tam tohle, ale pokud jo, tak teď je čas se radovat. Ten nejlepší soundtrack k vám k tomu zařídíme my. Za chvíli Justin Timberlake, Rehab nebo Clean Bandit.
1: Haló, to je mobilní servis?
2: Ano, prosím.
1: Už mám zase rozbitý mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
2: Ano. Všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
1: No tak já jedu k vám.
2: Mobilní servis CZ. Opravy hned.
3: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
5: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
6: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
7: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
9: Slyším Datart nákupy?
8: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: České dědictví UNESCO. To jsou nekonečně krásné památky a taky nekonečná soutěž. Navštivte alespoň 3 a vyhrajte víkendové pobyty, mobil, tablet i řadu dalších cen. UNESCOvé památky jsou jak vystřižené z pohádky. UNESCO.ČEK.cz.
11: Klikni!
12: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
11: letní slevy právě od

0: odstartovali.
1: Zažij léto naplno.
0: Když zábava,
2: tak Mironet.
0: Klikni dvakrát.
3: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
4: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
9: Ekokom.
10: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: In My Head, to je Rehab v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne, za chvilku 14 hodin čekají nás Linkin Park nebo Lady Gaga, teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, se zdržením stále počítejte na pražském okruhu ve směru na D1 mezi Zličínem a sjezdem na Ořech a na D1 směrem na Brno máme hlášené kolony mezi Modleticemi a Mirošovicemi. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Hausbrand, prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.hausbrandkava.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude
3: zdejší,
4: všude je fajn.
5: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
6: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
8: I'm Nicki Minaj.
9: Hey, this is John Legend.
10: Hey, it's Taylor Swift.
11: Hey, I'm Dua Lipa.
12: Hi, I'm Lenny Kravitz.
13: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
14: On air.
15: Online.
14: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Bylo 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. V Národním parku Šumava hoří les, a to mezi Stožcem a Novou Pecí na Prachaticku, na ploše 50x50 metrů. Požár zasáhl kořenový systém a došlo k němu ve velmi těžko přístupném terénu. Podle hasičů se ale oheň dál nešíří. Požár na Šumavě je v posledních letech ojedinělý. Stavební úřad potrestal poslance Filipa Turka za dvě stavby, které v pražské Dubči vznikly bez povolení. Mu uložil pokuty v celkové výši 200 tisíc korun. Jeden přestupek úřad označil za nedbalost, druhý za úmysl. Bílý dům suspendoval technika, který obsluhuje čtecí zařízení Donalda Trumpa. Muž čelí podezření, že vydělal více než 100 tisíc dolarů sázkami na to, co prezident řekne ve významných projevech. A teď ještě něco z regionu. Oprava trati přeruší od zítřka provoz tramvají ve Spálené a Národní ulici. Omezení mezi Újezdem a Lazarskou trvá do 10. srpna. Náhradní autobusy se zavádět nebudou. Některé výluky naopak dneškem končí. Jde o ty v úsecích Anděl Radlická, vozovna Střešovice Malovanka a Brusnice Chodkovy Sady.
16: Přijďte se osvěžit. Tahitské léto v Aquapalace Praha je tady. Zábava, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
1: Zítra v Praze oblačno až polojasno, místy přehánky, ojediněle i bouřky. Později odpoledne a večer ustávání srážek. Teploty do 28 stupňů.
0: Krásné odpoledne, 3 minuty po 14. s vámi stále Kateřina Pechová. No pokračujeme taky v těch nejlepších pátečních hitech. Za chvíli Linkin Park, taky Lady Gaga, ale teď už Safe and Sound. Tohle jsou Capital Cities, tak jdem na to, hezké odpo.

Capital Cities v éteru Hit Rádia. A pozor, je tady pravda nebo bullshit? A dneska taková hodně aktuální věc, protože asi se dost z vás chystá někam na dovolenou. A údajně 2/3 Čechů trpí na dovolené pocitem, že se doma o všechno nepostarali. Takový to zapnutá žehlička, odemknutý dveře, otevřený okno, dveře na balkon, jo. Je to pravda? Nebo jste, jakmile odjedete prostě úplně v klidu, že hele, jak to dopadne, uvidíme. Já třeba vždycky tak první 2 dny se stresuju hodně a pak mi to začne být jedno na tý dovolený, jo. Tak, a říkám si, hele, uvidíme, do čeho se vrátím. Ale jinak je pravda, že 2/3 Čechů to takhle mají, že prostě na tý dovolen furt přemýšlíte, kolikrát se třeba jste schopni odjet a vrátit se, jo, mnohdy i třeba 100 kilometrů. Takže pište 777 937 777. Trpíte tímhle pocitem, že jste doma nechali něco špatně? A nebo jakmile odjedete na dovolenou, tak je vám to fuk. Já posílám další hity, teď jsou to Linkin Park.

Gaga a Hold My Hand, posloucháte Hit Radio. A řešíme tady, že 23 Čechů se stresují na dovolený tím, že doma něco nevypnuli, nevyřešili, nechali otevřen okna a tak dále. A vy píšete, jak to máte vy, jestli je to pravda nebo bullshit. Milan píše, já trpím tím, když se vrátím, jelikož když jsme pryč, tak tam jsou rodiče, kteří hlídají zvířata. Ale po každý při návratu je nějaký problém. Naposledy vyhořelo pár spotřebičů, včetně lednice a mrazáku. Jo, to jsou šťastné návraty. Nejenom, že musíte vybalovat kufry, ale ještě musíte zachraňovat půlku domácnosti, to je blbý. Denisa píše, my to máme hezky rozdělené. Já se stresuju celou dovolenou, že jsme určitě něco nechali zapnutý a manžel mě uklidňuje, že určitě ne. Já vždycky nadhodím nějaký spotřebič a on mi popíše, jak ho vypínal. A takhle se bavíme celou dovolenou. Vidíte? Z toho se dá udělat i výborná hra. Tak inspirace na letošek, až pojedete, tak si to jenom musíte rozdělit, kdo z vás bude ten stresař a kdo bude ten kliďas. Dál pište na 777-937-777, jestli je to podle vás pravda nebo bullshit. Jestli se na dovči stresujete, že doma ta žehlička stále běží. Další hity k tomu, za chvilku Coldplay, Little Sims a Burna Boy a teď už Morandi a Angels.

0: Coldplay a Little Sims v éteru Hit Rádia a my řešíme, pravda nebo bullshit. A konkrétně to, jestli se Češi stresují, když odjedou na dovolenou, jestli doma nenechali něco zapnutýho, otevřenýho a tak dále. Řekla bych, že máme potvrzeno, že ano, stresujeme se, prostě to tak máme, ale dá se to vyřešit velice chytře. Třeba Renča, ta píše, že ta je v klidu, protože přes dovolenou je u nich kamarádka, která hlídá jako strážce, krmí kočku a navíc jí stačí kdykoliv zavolat, když si nejste jistý. To je dobrý způsob mimochodem, to je praktický. No a potom máme ještě jeden způsob a to doporučím všem. Jarka píše, já trpím při každém opouštění bytu, byla bych schopná se několikrát vrátit. A řešení? Fotím sporák, konvici, zavřená okna a tak dále. Je to super. No jasně, takže prostě akorát budete mít plnou galerii fotek už před dovolenou, protože nafotíte celý barák. Ideální. So baby, don't worry, you are my only. Jarce, děkujeme, protože tohle je fakt super tip. Další hity za chvíli, jdou ší Leony nebo Kabáti.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Ahoj, my jsme Hanka
3: a Marek
2: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
3: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
2: protože pro vás máme
3: marmelády bez cukru, jahoda,
2: malina,
3: mrnka,
2: švestka
3: nebo mango.
2: Ochutnejte si bez cukru,
3: bez chemie
2: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
4: Marmelády s příběhem.
5: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
6: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
7: Pravidelný posluchač z našeho vysílání už Zoopark Zelčín zná, ale co možná neví, je to, že v Zelčíně to není jen o zvířatech. Může to být třeba i o výletu na raftech na Vltavě. U mikrofonu dnes vítám Luboše Kapitána z plavební jednotky Zooparku Zelčín. Pane kapitáne, jak na Vltavu u Zooparku Zelčín?
8: No s námi, na raftech. V našem zooparku sice přímo ne, ale využíváme té výhody, že Zelčín leží prakticky na největším ostrově v Čechách. Okolo nás je všude samá Vltava.
7: Jak tedy probíhá plavba po Vltavě?
8: Hladce a klidně. Tohle není žádná divoká voda, ale příjemné splutí kousku naší nejznámější řeky. Pohodový výlet. Přijedete k nám do zooparku Zelčín, my vás kompletně vybavíme na vodu, nalodíme vás, do ruky vám dáme pádlo a řekneme, tamtím směrem je soutok Vltavy a Labe. No a za takové 4 hodinky vás kousek za soutokem znova nabereme a přivezeme zpět k nám do zooparku. Plavba je pohodová, v našich místech je Vltava velmi klidná. Je to ideální výlet pro rodiny s dětmi nebo pro začínající vodáky. Celá plavba trvá zhruba 3 až 4 hodinky. Podle toho, jak moc se vám chce nebo nechce pádlovat.
7: To zní jako tip na výlet hlavně pro rodiny s dětmi z Prahy.
8: Určitě. Zoopark Zelčín je jen 20 minut od Prahy, takže to může být pohodový výlet pro celou rodinu na sobotní nebo nedělní odpoledne.
7: Tedy vodáci, ahoj! Ze Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
6: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
9: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
10: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
9: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
11: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
12: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v pátek 24. července v Zámeckém parku ve Vlašimi. Těšíme se na vás.
13: Slevy až 60% na sezónní zboží? Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House z 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Linda.
1: Tohle je Leony, Féteru Hit Rádia. A takhle na konci pracovního týdne se asi dokážeme vžít všichni do jednoho pána, který prosím pěkně strávil na jednom ostrově sám 33 let, protože nechtěl s nikým mluvit. To je ale fantastický, 33 let sám na ostrově. Mauro Morandi přistál na ostrově Budely v 80. zahodil všechno, co nepotřebuje a žil tam velmi spokojeně, než ho teď vyhnali úřady. To je strašný. Jako reálně by ten úředník, který podepsal jeho vystěhování, měl dostat zákaz vstupu na jakoukoliv pláž, měl by dostat zakázaný jakýkoliv dovolený, protože vyhodit 82letýho starce z jeho ráje do světa sociálních sítí, AIčka, všech moderních technologií, to je absolutní vrchol nevkusu. To je příšerný. Jako v podstatě Mauro je jediný člověk na světě, který úspěšně ghostnul celou lidskou rasu na 3 dekády. Bohužel se musel vrátit. Tak mu držíme pěsti všichni, jo? A vy ghostěte všechny ostatní, třeba aspoň na víkend. Do uší teď k tomu Bryan Adams a Back to You.

0: blíží. To nejlepší odpoledne v Praze a středních Čechách.
1: Ahoj kamarádi, ano, je pátek. A co je lepšího než jenom pátek? Pátek na Hit Radio City. Odpolední show už za malou chvíli. Máme nepoužitelný o skvělé ceny, máme ty nejlepší songy a když budete hodný, řeknu vám i něco, co jste nevěděli. A když budete hodně hodný, tak možná i dvě věci. Těším se.
0: Hit Radio City.

0: července od 16 hodin Parukářská. A úplně zdarma. Zdarma. City Picnic s Hitradiem City. Festival, který se vejde na deku. Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
1: Partnerem City Picniku je Sherry Praha v Průhonicích. Rodinná SUV značky Sherry se špičkovou technologií a skvělou výbavou. Více na sherrypraha.cz.
2: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí to je.

0: příběhu. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
1: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Slevy až 60% na sezónní zboží. Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House z 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
6: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
7: Na všechno existuje návod. Až na muže po 40. Tedy až doteď.
8: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
7: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
8: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
7: Maitreya. Inspirace srdcem.
9: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radio. Fotbal na Hit Radio City.
10: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
11: Matracezahubičku.cz.
9: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Kolem 15 minut se zdržíte na Pražském okruhu při cestě od Zličína směrem na D1. Kolona se táhne ke sjezdu na Ořech. V opačném směru kratší zdržení zhruba mezi exity 15 a 16. Na jižní spojce počítejte s přibližně 5 minutami navíc před Barandovským mostem. V Radlické ulici se popojíždí od stanice Radlická směrem na Smíchov. Kolony jsou taky na magistrále ve směru od D1 na Nuselském mostě a pak před Hlávkovým mostem. Ve směru na D1 se zdržíte před hlavním nádražím a přímo na D1 kolona ve směru na Brno mezi 13. a 25. kilometrem čekejte zhruba 25 minut navíc. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
0: Rádia.cz Hit Radio City.
1: Bylo 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Praha se zvláště v létě ve spolupráci s policií a dalšími složkami zaměřuje na kontroly různých elektrovozidel v provozu, a to včetně elektrických kol či koloběžek. Cílem kontrol je zvýšit bezpečnost v ulicích. Elektrovozidla jsou čím dál častější volbou pro Pražany i návštěvníky města. Vedení ODS zadalo organizaci z Prahy 1 změnu kandidátky pro podzimní komunální volby. Nechce, aby na ní byl bývalý městský radní a ex-starosta první městské části Filip Dvořák. Místní buňka ODS má na představení nové kandidátky týden. Pokud tak neučiní, má to udělat regionální rada. Ve čtvrtek 30. července proběhne náš další City Picnic. Konat se bude na parokářce. Na pódiu se představí například písničkář Pokáč, dívčí skupina Lollipops nebo improvizační show Komikaze. Vstup bude zdarma. A teď už si slovo vezme David Račák.
0: Fotbalový servis.
7: Letošní mistři světa ve fotbale se podle bookmakerů stanou pravděpodobně Španělé. Ve finálovém zápase jsou proti obhájci titulu Argentině kurzovým favoritem. Sázející ale dávají téměř rovnoměrně šanci oběma týmům. Možné ale je, že zápas neskončí v základní hrací době a o vítězi šampionátu se rozhodne až v nastavení. Třetí místo by na mistrovství světa měli s největší pravděpodobností získat Francouzi, kteří se v sobotu postaví proti Angličanům.
8: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
1: Zítra bude v Praze oblačno až polojasno, místy čekáme přehánky, ojediněle i bouřky. Později odpoledne a večer pak ustávání srážek a ubývání mraků. Teploty do 28 stupňů.
0: Hit Radio City.
9: Hezké odpoledne, 3 minuty po 15. Doufám, že už jste na cestě z práce. Pokud náhodou ne, tak šup, zabalte tašky, jdeme. A kdyby vás chytil šéf, tak jsem vám to dovolila. Další hity douší právě teď Samfeld a Jonas Blue.

0: Kiki.
1: Zlepši si náladu.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

Castle on the Hill a Ed Sheeran v éteru Hit Radio City. Hezké odpoledne všem a máme tady smutnou věc. Plastika jménem rovnováha přišla o rovnováhu a zřítila se. Je to tak, kdo tady jezdíte, schválně mrkněte, u Barrandovského mostu z čista jasna se zřítila k zemi ta obří betonová plastika. Viděla jsem z toho i video, vypadalo to teda jako děsivě. Naštěstí se nikomu nic nestalo. Je to ta věc, kolem který jsme všichni roky jezdili a možná už jsme si ji ani moc nevšímali, jo. Ale ten beton prostě rezignoval. On se taky Barrandovský most opravuje už věčnost, že jo. Všude vibrace, vrtačky, těžká technika a ta plastika tam stála od 80, takže pamatuje úplně jinou Prahu a teď už to prostě nedala. Děsivý na tom trošku je, kolik takovýchhle betonových strašáků po Praze ještě máme. Takže koukáte tak na ty brutalistní skulptury na sídlištích nebo u zastávek, jo, a říkáte si, jestli jsou tam fakt napevno. Tak nejsou. Jo, i třeba když se oficiálně jmenujou rovnováha. Tam už potom nastala jenom ta situace, kdy statik přišel, koukl se na tu hromádku a řekl, jo, teď už to nespadne, teď už to totiž leží. Možná to tam necháme jako novou uměleckou skulpturu. Bude to taková pražská rovnováha. No, nebo taková pražská hromádka. Tak držím pěstí, jedně vás, prosím vás, nikde nic nespadne a posílám další hity. Za chvíli Krištof a teď taky LP.

0: Půlnoční hřích. Krištof, Féteru, Hit Radio City. No, jak jsme tady teď mluvili o těch divných stavbách, jo, tak skvělá zpráva, budeme mít další. Jo, ano, už je to jasný, na Nových Butovicích se budeme dívat na katastrofu. Vyroste tam totiž mrakodrap, ze kterého poleze 135 metrů dlouhý vrak lodi. Prostě umění, no. Loď má být připomínkou ekologické katastrofy a globálního oteplování, jakože moře stouplo tak vysoko, až se parník zapíchl do věžáku. Tak jo, tak jo. Praha nápad Davida Černého schválila a vy to buď budete milovat, nebo každý den do práce protočíte panenky. To už je samozřejmě na vás, jo, můžete svobodně vyjádřit tenhle názor. Jedno je naprosto jasný. Přezdívka bude 100% Titanic. To se můžem klidně vsadit. Tak ne, že na něm pak budete zkoušet Jika's Rose, jo? Další hity za chvíli, Dasha nebo Guru Josh Project.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
3: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
5: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
6: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Všude zdejší, všude je fajn.
9: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
10: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
11: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimo soudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
12: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

Guru Josh Project Infinity v éteru Hit Radio City. A Infinity, nekonečnou zábavy si spolu užijeme. Už pozor, za necelé 2 týdny. Aha, 30. července. Já doufám, že máte tenhle datum ve svých elektro- nebo papírových kalendářích pěkně se srdíčkama, jo, ideálně, protože, jo, srdíčko, láska, jo. Protože se potkáme samozřejmě spolu v parku na Parukářce. Čeká nás totiž co? Další City Picnic. Jo, a opět je to nabušený odpoledne, který bude dokonalou takovou pauzičkou v tom létě, který si užíváme. Čeká nás Lollipop, La Tropical, Pokáč, Komikaze, taky Jasmin. Prostě, co se týče hudby, programu pro děti, zábavy, všechno to máme pokrytý. Jasně, jídlo, pití tam bude taky, jo. V podstatě je úplně jedno, jestli vezmete celou rodinu, nebo partu kámošů, nebo vyrazíte třeba i sami, protože tam bude o zábavu postaráno. Doufám, že se tam potkáme úplně všichni. Moc se na vás těšíme. 30. července na Paruka 15.30. To celé startuje. Come on, tak doražte. Já posílám další hity, za chvíli Kamarád a teď Melanie C.

0: prostě pořád skvělý. Maroon 5 a This Love, Éteru Hit Radio City. Já pozor, pozor, pražští hygienici vyhlásili zákaz koupání v nádrži Džbán na Praze 6. Důvodem je množství sinic a vodního květu. Prostě zelenější než brokolicová polívka. Ta voda je tak hustá, že tam plavci už dělají spíš chyby než kraula. Jo? Je teda otázka, kam se všichni lidi z Prahy 6 budou teď koupat. Těžko říct, ono má naštěstí, protože je ta ochladice, takže asi dobrý. V každém případě slavit budou určitě všechny ty sinice, protože díky hlášení hygieniků bude Džbán konečně bez lidí. Další hity do uší už za chvíli bude Pink, Alex Warren nebo Mirai.
1: Max útočí na regál.
2: Barča skvěle trefila nákupní koš.
1: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
2: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
5: Už tě nebaví od rána do večera stát na...
4: Albert. Dle srovnání k 8.7.
5: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička.

0: už je po 40, tedy až doteď.
1: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
0: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
1: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
0: Maitreya. Inspirace srdcem.
2: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně, ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně, ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
8: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
9: Právě teď u Omoda a Jakeů. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Hit Radio City.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli

0: Lufonzi a Demilová to posloucháte Hit Radio City těsně před 16. Za chvíli ale Farben nebo Enrique Iglesias, teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Na Pražském okruhu se stále zdržíte mezi Zličínem a sjezdem na Ořech. Zdržení kolem 25 minut. Se zhruba 5 minutami navíc počítejte na jižní spojce od Záběhlic směrem na Černý most. Koluna je taky v Cínovecké ulici před sjezdem do Kbelské. Zdržíte se i na magistrále ve směru od D1 na Nuselském mostě a pak před Hlávkovým mostem. Ve směru na D1 je koluna od Florence k Václavskému náměstí. V Radlické se popojíždí od stanice Radlická směrem na Smíchov a na brněnské dálnici hlásíte ve směru od Prahy 20 minut navíc mezi 13. a 25. kilometrem. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Hausbrand, prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.hausbrandkava.cz.
3: Ještě před chvílí práce, škola, ruch, tramvaj. A teď voda, slunce, drink v ruce, večer u Vltavy. Místo, kam si Praha chodí na chvíli odpočinout a často zůstane déle, než plánovala. Žluté lázně v Podolí, MHD, na kole i pěšky za chvíli. Nejslunečnější léto v Praze, to jsou Žluté lázně.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
5: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City.
1: Bylo 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem, pěkné odpoledne. Betonová plastika rovnováha u Barandovského mostu se ráno rozpadla, část se sesunula na přilehlou cyklostezku, nikdo nebyl zraněn. Socha byla ve špatném stavu a proto byla již delší dobu oplocena, město připravovalo její řízenou demolici. Pražští hygienici zakázali koupání v nádrži Džbán, a to kvůli masivnímu výskytu sinic a vodního květu. Voda představuje akutní zdravotní riziko. Zvýšený výskyt sinic zaznamenali hygienici i v Šeberáku, ale v menší míře. Koupel by tam měli vynechat citliví lidé, alergici nebo děti. Ostatní se mají po koupání osprchovat čistou vodou. Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před podvodními SMS-kami a e-maily. Podvodníci v nich vyzývají klienty VZP i ostatních pojišťoven k aktualizaci informací o zdravotním průkazu. Chtějí ale jen získat přístup k bankovním účtům.
6: City Extra.
1: Zoo Praha láká na zážitkové programy. Díky jednomu z nich se můžete stát chovatelem plazu. Dozvíte se, čím se jednotlivé druhy živí, jak se liší nebo jak tráví svůj den hadi, ještěři či krokodýly. Více k programu Chovatelem na jeden den u plazu a dalším najdete na e-shopu Zoo Praha.
8: Přijďte se osvěžit. Tahitské léto v Aquapalace Praha je tady. Zábava, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
1: Zítra v Praze naměříme maximálně 26 až 28 stupňů, bude oblačno až polojasno, místy se objeví přehánky, ojediněle i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky ustávat a mraků ubyde.
6: Hit Radio City.
0: Krásné odpoledne, 3 minuty po 16. S vámi stále Kateřina Pechová a hlavně ty nejlepší hity pro váš pátek. Hit Radio. Za chvilku tak douší ale Farben a teď už Enrique Iglesias, Tired of Being Sorry.

Ella Farben v éteru Hit Radio City, krásné odpo. A prosím vás, nečtěte ty zprávy. Ne, ne, nedělejte to, věřte mi, jo. Je lepší to vůbec neotvírat. Proč to říkám? Cituju, jo. Cena bytu v Praze je stejná jako v Helsinkách, jen Pražák na něj potřebuje o 6 ročních platů víc. Super. Jo, a taky tu chybí až 100 000 bytů. Nic, nic, pohodě, hele, pojďme si říct, že vždycky je dobrý se na to dívat z té světlé stránky, jo? Vždycky se na všem najdou najít pozitiva. Nutí nás to ke kreativitě, jo? Znám paní, která bydlí v ateliéru, což je v překladu a v praštině kód pro sklep bez oken za 20 000 měsíčně. No ale v letě tam není horko a taky nepotřebuje záclony a závěsy, že jo? Což je skvělý. Hele, víte, jak jsou záclony drahý, no. Navíc jsme se naučili díky tomu žít přibližně na 15 metrech čtverečních a ještě tomu vznešeně říkáme minimalistický životní styl a to je, myslím, fantastický. Takže jo, optimismus sem potřebujeme. A taky ty nejlepší hity. Za chvíli už Ella Henderson, teď jsou tu Blink-182 a jejich All the Small Things.

0: Ella Henderson a Rudimental, posloucháte Hit Radio City, hezké odpoledne. No, už se to blíží, za 3 týdny přesně vypukne ten obrovský, fantastický koncert Marka Ztraceného na Letenské pláni. A ano, má to být opravdu unikátní. Celá dramaturgie je postavená na tom, že ty nejemotivnější hity přijdou přesně v tu chvíli, kdy slunce začne zapadat za pražské horizonty. Ta zlatá hodinka na Letné s 60 tisíci lidmi, to je věc, kterou si prostě nevyfotíte tak, aby to vypadalo tak dobře jako v reálu. Takže zážitek, u kterého chcete být. No s námi, tam máte stále šanci vyrazit zadarmo. Ano, nepoužitelní jsou tady. A to znamená, že ještě máte šanci dneska překonat toho nejrychlejšího, což je zatím Timea s časem 34.7 a dostat se na koncert Marka Ztraceného zadáčo. 4 lístky stále ve hře. Pokud si se mnou chcete zahrát, to znamená 10 otázek, 10 špatných odpovědí v co nejkratším čase, tak pište právě teď. 777-937-777, napište jsem nepoužitelný a za chvilku jdem na to. Do té doby třeba Jeleni nebo Shakira.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude
2: zdejší,
3: všude je fajn.
4: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
5: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz
6: Kung Pao, Švej Žužu, kachna na pálivém zelí. Vyzkoušejte legendární čínu, ale i chobotnice, humry i další speciality v restauraci Zelená zahrada na Královských Vinohradech. Posaďte se k jezírku z koi kapry nebo k hořícímu krbu a vychutnejte si zdejší atmosféru. Restaurant Zelená zahrada, Šmilovského 12, Praha 2, www.zelena-zahrada.eu.
7: Ta čína je originál, jako byla před lety ve Vodičkově ulici. Váš Ringo.
8: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
12: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na
13: firmanazážitky.cz.

0: události tohoto léta. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
1: České dědictví UNESCO. To jsou nekonečně krásné památky a taky nekonečná soutěž. Navštivte alespoň 3 a vyhrajte víkendové pobyty, mobil, tablet i řadu dalších cen. UNESCOvé památky jsou jak vystřižené z pohádky. UNESCO.ČEK.CZ.
2: Haló, to je mobilní servis?
3: Ano, prosím.
2: Už mám zase rozbitej mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
3: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
2: No tak, já jedu k vám.
3: Mobilní servis CZ. Opravy hned.
4: Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se

0: Shakira a Zoo v éteru Hit Radio City. A teď je tu ten čas. Ten skvělý čas, kdy můžete být úplně k ničemu.
1: Nepoužitelní. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: Další kolo nepoužitelných. Poslední kolo tohoto týdne. No, na telefonu už další soutěžící a to bude Monika. Moni, ještě jednou ahoj, jak se máš dneska?
2: Ahoj, dobře, teď už dobře, jdu domů, tak je to dobrý.
0: No tak perfektní, takže ti začíná víkend?
2: Ano, a dovolená.
0: Hezky, no tak počkej, tak teď budeme všichni hromadně závidět, v pořádku. A ty jsi psala, že jsi nepoužitelná a že tvoje dcera k tomu něco doplnila, můžeš to zopakovat?
2: Že skoro každý den.
0: Ty mladý, to je strašně drzí, co?
2: Puberťák.
0: No tak to se vysvětluje. Dobře, Moni, ty můžeš svoji nepoužitelnost velmi snadno dokázat. Čeká tě 10 otázek. Musíš 10krát špatně odpovědět, nesmíš 2krát odpovědět stejně a musíš být hrozně, hrozně rychlá.
2: Jo, dobře.
0: Dobře, tak jo, nejrychlejší čas aktuálně v tomto týdnu 34.7. Dá se to překonat, jo. Už jsme měli rychlejší. Takže, seš ready?
2: Jo.
0: Tak jo. Spouštím stopky právě teď. Jaký je teď měsíc?
2: Duben.
0: Kdo je slovenský prezident?
2: Já.
0: Kde najdeme Buckinghamský palác?
2: Pozdní.
0: Jakou barvu má citron?
2: Žlutou, zelenou.
0: Kolik nohou má delfín?
2: 4.
0: Jak dělá kohout?
2: I-a.
0: Kdo zpívá v kapele Krištof?
2: Kutka bývá.
0: Jak zní motorka? Dokonči text, mám jednu ruku.
2: Krátkou a dlouhou.
0: Řekni maďarsky konečně pátek.
2: Pátek.
0: No, tak z citronu si hezky vybruslila, to bylo dobrý, to se zachránila, nemusím ti ani odečítat body, protože ty jsi se opravila sama. Kohout IA se mi docela líbil, to mě docela baví. Přemýšlím, jinak asi chyba nebyla žádná, máš jednu ruku krátkou a dlouhou, to já se mi moc líbí mimochodem, to může být docela nepraktický každopádně. Jinak bych řekla, že všechno v pohodě, jo?
2: No.
0: Gratuluju ti teda ke slovenskému prezidentovi, to musí být skvělý. A kolik si myslíš, že máš čas?
2: Netuším, 35.
0: Ty si vůbec nevěříš, to je strašný. Moniko, máš 31,88. Jako neskutečný, Moni. Moni, jako velká gratulace. Překonat 34,7 není snadný, ale ty jsi to, no jak se říká, s prstem v nose, úplně. Pohoda. Nádhera. Takže Moni, nejenže jsi vyhrála tenhle týden a ano, jsi nejvíc nepoužitelná, tak vyhráváš 4 lupeny na Marka Ztracenýho na 7. srpna.
2: Ježiši, super.
0: Moni, takže prosím tě, tobě začíná víkend, dovolená a vyhrála 4 lístky. Jsi teď v naprostý euforii?
2: No, dobrý. To bude doba radost.
0: Prosím tě, perfektní, nechám tě si ten pocit užívat. Měj se zatím krásně, Moni, ahoj.
2: Děkuju moc, ahoj.
0: No vidíte, někdy se prostě radost násobí. Monče, moc gratulujem, samozřejmě všem, co jste se zapojili a nezapomeňte, že soutěžíme i příští týden.
1: Nepoužitelní z Hit Radio City.

Kaigo a Zack Abel v éteru Hit Radio City, krásné odpoledne. Prosím vás, důležitá věc pro všechny Pražany, protože od zítřka se Spálená a Národní třída, ne Spálená třída, ale ulice Spálená a Národní třída, promění v klidovou zónu, bez jediného cinknutí tramvajem. On tam teda bude jiný rambajs, jo, ale DPP tam totiž začíná brusit kolejnice a 12 linek se musí rozutéct po náhradních trasách. Takže pokud jste zvyklí skočit na tramvaj, popojet si ty dvě zastávky, abyste nemuseli do schodů v metru, tak do 10. srpna na to zapomeňte, jo. A pokud máte třeba zítra zrovna rande u Národního divadla, no tak vyražte minimálně o 15 minut dřív, abyste tam nedorazili třeba až v srpnu. To by bylo trapný. Další hity do uší už za chvilku, čeká nás David Guetta, tedy Swims nebo Lady Gaga.

0: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. pre.cz/kariéra.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
4: Montujeme,
5: vyklízíme,
4: krabice vám zapůjčíme.
5: Těžký kusy, to je naše.
4: Však recenze mluví za vše.
5: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
4: Stěhování Krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
7: Potřebujete dětské kolo?
8: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
7: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
8: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
7: Raskal
8: a Bíny.
7: A teď navíc se slevou 30%.
8: Happysport.cz.
9: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.

0: právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
1: Už tam bude?
2: Nech toho!
1: Raději už tam bude?
2: Přestaň! Je mě vedro!
0: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
8: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
9: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
10: Hit Radio City.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: David Guetta tady svým z éteru Hitrádia City těsně před 17. Za chvilku Imagine Dragons nebo Jay-Z, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Komplikace zůstávají na pražském okruhu ve směru od letiště. Kolona je mezi Zličínem a sjezdem na Ořech s držením kolem 10 minut. Se zhruba 5 minutami navíc stále počítejte na jižní spojce za Záběhlicemi směrem na Černý most. Kratší kolona je taky v Cínovecké ulici před sjezdem do Kbelské. V Radlické se popojíždí zhruba od stanice Radlická směrem na Smíchov a zdržení zůstává i na magistrále směrem od D1 na Nuselském mostě kolona směrem do centra, tedy taky před Hlávkovým mostem, a ve směru na D1 se zdržíte ve Vlznově ulici před Václavským náměstím. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
3: Matrace za hubičku.
4: Prosecco přesně v italském stylu?
5: To je Mionetto.
4: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
5: Mionetto.
4: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
5: Mionetto.
4: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
5: Mionetto. Víc než jen prosecco.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, bardose.cz.
7: JN Interiér.
8: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
9: I táta přece vaří.
7: JN Interiér. To je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
8: www.jnointeriér.cz.
10: Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Bylo 17 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Oprava trati přeruší od zítřka provoz tramvají ve Spálené a Národní ulici. Omezení mezi Újezdem a Lazarskou potrvá do 10. srpna. Některé výluky naopak dneškem končí. Jde o ty v úsecích Anděl Radlická, vozovna Střešovice Malovanka a Brusnice Chodkovy Sady. Na Štvanici vrcholí přípravy na start ženského tenisového turnaje Live Sport Prague Open. Po přesunu z areálu na Spartě mají organizátoři k dispozici 3 hrací kurty, včetně centrálního dvorce, který pojme 6000 diváků. Turnaj zahájí víkendová kvalifikace, od pondělí se bude hrát hlavní soutěž. Evropská komise představila revizi systému ETS 1. Hodlá zachovat bezplatné přidělování emisních povolenek i po roce 2030, nově ho ale chce více propojit s investicemi do dekarbonizace. Firmy tak budou muset pro pokračování této podpory předkládat a realizovat plány na snižování emisí. Fotbalisté Sparty v generálce před novou sezónou utrpěli debakl. Na závěr soustředění v Rakousku prohráli s dánským Norsjælandem 1-5. Do další sezóny vstoupí letenští příští sobotu v Brně, kde je čeká nováček nejvyšší soutěže Zbrojovka.
13: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
1: Nad Prahou bude zítra oblačno až polojasno, k tomu místy čekáme přehánky, ojediněle i bouřky, později odpoledne a večer ustávání srážek, teploty do 28 stupňů.
11: Hit Radio City.
0: Krásné odpoledne, 3 minuty po 17. s vámi stále Kateřina Pechová a doufám, že máte fantastický pátek. Hit Radio. Nejlepší hity, ty k tomu máme, tohle jsou Imagine Dragons. Gimme, gimme, gimme.

Jay-Z a Alicia Keys společně v éteru Hit Radio City. Krásné odpoledne. Prosím vás, pokud vás třeba čeká nějaký randíčko, jo? Tak vědci teď zkoumali starověké rady pro randění. Nejest cibuli před schůzkou, dech je smrtelná zbraň, vyčisti si před schůzkou zuby. Uprav se, vzhled ukazuje respekt k druhému. Nevybírej partnera v hospodě, neboli nebal někoho, když si opilí. Buď něžná, něžný, mluv o jeho nebo jejich kvalitách a nezapomínej na humor. No tak to vidíte. Jo, ukazuje se, že randění se od starověku zase tolik nezměnilo. Některé rady nezestárnou. Prostě stačí použít deodorant, vzít si čistý ponožky a nemluvit pořád o svém ex jako za starých časů. Jo, úplně stejný. Nebo to můžete vzít, jak to říkal Cezar, žena nechť není jen poctivá, ale nechť tak i vypadá. Blbý je, že on teda zároveň u toho říkal, že žena je hodna milování, nikoli lásky. Takže z Cezara si brát příklad nebudem, víme, jak dopad. Asi teda zasloužením po tomhle. Hunter X právě teď do vašich uší. Hezké odpo.

0: One Republic a Sunshine, posloucháte Hit Radio City. Nad Prahou se stahují mraky, tak nevím, jestli Sunshine ještě přijde. Ale pozor, co je super na tomhle letním období? Já osobně to miluju, protože spousta věcí dozrává. Čerstvý ovoce, čerstvá zelenina, je skvělý vlastně vařit sezóně, jo? Je to, léto je v tomhle boží prostě. No a s tím můžete spojit třeba super výlet. A na farmě Vraňany teď probíhá sezóna samosběrů. Můžete si přijet nazbírat čerstvou úrodu přímo z pole. A mimochodem, jo, ono, když si trošku u toho vlastně malinko máknete, tak vám to chutná ještě víc, přísahám. Aktuálně si tam můžete nazbírat meruňky, okurky, česnek, cibuli, cukety a taky kozí rohy. Jo, oblíbené sladké papriky, víme, kozí rohy jsou fantastický do všeho. Je to skvělý, protože ten domácí česnek, to poznáte, jakmile rozbalíte jeden stroužek, je to úplně jiná síla, úplně jiná vůně, jo. A navíc je to super příležitost, jak si užít čas na čerstvém vzduchu, podívat se, odkud ty potraviny pochází, no a odvést si domů úrodu sklizenou vlastníma rukama. Navíc tam najdete farmářskou prodejnu, kavárnu a další možnosti občerstvení, takže program na celý den úplně jasný, tak do farmy v Vraňany rozhodně vyražte. Já k tomu posílám další hity Rehab, Ina a Seš nebo Taylor Swift už za chvilku.
1: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
2: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
3: No u nás v Resortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
6: Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Vytáhni Jendu!
11: Co říkáš? Výtahy jedna?
10: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
11: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
10: Povídám, vytáhni Jendu!
11: No jo, výtahy jedna!
12: Teď my už máme výtahy jedna.
11: Jendo!
13: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
14: Jendo, ty seš ale bedna!
15: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
16: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
17: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
18: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.

0: Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradio City.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matrace za hubičku.cz. Využijte ceny před zdrží.

Taylor Swift dohrává v éteru Hit Rádia City. Krásné odpoledne. Tak krásné odpoledne si všichni spolu užijeme za necelé dva týdny. 30. červenec, 15.30, park Parukářka a potom už jenom legrace. Ano, protože tam vypukne další City Picnic. Takže vy, my, k tomu Lollipop, Stella Tropical, Pokáč, Komikaze, Jasmin, prostě fantastická parta. Jo, tam není co se pokazit, jídlo máme, pití máme, vy si vemte v podstatě jenom deku, ať si na ní můžete když tak sednout, když byste si chtěli dát pauzu mezi tancováním, hrama, soutěžema a tak dále. Jo, ten program je fakt nabitej, takže věřím a doufám, že se tam všichni potkáme a hlavně, že si to užijem. Program pro celou rodinu, pro každou partu a úplně zdarma. Těšíme se na vás 3. července v parku Parukářka. A teď do uší Poetika.

0: Minelli na Hit Radio City, hezké odpoledne.
1: A hlavně hezký pátek, ano. Doufám, že už jste na cestě z práce, nebo že už jste doma. Nohy nahoře, pohodička. Vy co ne, vy co ještě musíte makat, tak zvládněte to, držte se. Já už se s vámi pro dnešek loučím, přeju krásný zbytek toho pátku. Mějte se moc hezky, jo, dávejte na sebe pozor. Moc to dneska nepředěňte, ať vám zítra není příliš zle. Od 6 hodin Hit Radio Classic čekají vás fantastický hity z 80., 90. a milénia. No a docela třeba tohle. Sigala, k tomu taky Shabuzi nebo Elton John, tak buďte s námi.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Max útočí na regál.
4: Barča skvěle trefila nákupní koš.
3: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
4: Nakupte v Baumaxu nad 5 000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
2: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
8: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
2: Ekokom.
9: Nákupy v online shop.cz.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
9: www.onlineshop.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Hledáte adrenalin, zábavu a skvělé jídlo na jednom místě? Pak poslouchejte dál. V areálu Plešivec si užije zábavu celá rodina. Zažijte vzrušení v našem trailparku s traily všech obtížností. Projeďte se na naší bobové dráze, která vám rozproudí krev v žilách. Udělejte si výlet po okolí a lanovkou vyražte až na vrchol a vyzkoušejte lanové centrum, kde otestujete svou odvahu. Po dní plném zážitku si pochutnejte v naší restauraci Plešivec nebo v Dostibaru ve Pstruží. Plešivec v Krušných horách. Ideální pro rodinu, ideální pro vás. Plešivec.cz.
13: Přijel mě sem borec, tyjo, auto v lesku, vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že jíže z práglu, že nebude platit faktury, nebo co? S ním výběh jak se zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na e-pohledávky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. e-pohledávky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
14: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
15: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
2: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, zdržení očekávejte na pražském okruhu mezi D5 a sjezdem na Ořech. Dále máme kolony hlášené ve Vilznově ulici v obou směrech a taky na Nuselském mostě směrem do centra. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
4: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBIRDS.cz.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezký podvečer. Pozor na další podvodné SMSky a e-maily, varuje před nimi Všeobecná zdravotní pojišťovna. Podvodníci vyzývají klienty VZP i ostatních pojišťoven k aktualizaci informací o zdravotním průkazu, chtějí ale jen získat přístup k bankovním účtům. Ministerstvo financí dnes naposledy stanovilo maximální povolené ceny paliv. Cenové stropy o víkendu opět o desítky haléřů vzrostou. Od pondělí se pak ceny benzínu a nafty budou řídit pouze podle tržních mechanismů. Dle analytiků proto lze očekávat další růst cen, zejména u nafty. Ústečtí celníci zadrželi dva lidi, kteří podle nich obchodovali s drogami. Našli u nich skoro 10 kilogramů drog, včetně heroinu a kokainu. Zajistili taky více než 1 000 000 korun v hotovosti. Sečení luk každoročně ohrožuje tisíce mláďat volně žijících zvířat, proto je dobrovolníci po celé republice i letos pomáhali myslivcům a zemědělcům zachraňovat. Pokračuje vedoucí projektu Stop sečení srnčat Pavla Benetová.
6: Zatím nejsou známa čísla a statistiky za všechny spolky, nicméně za naši lokální skupinu působící v jižních Čechách už máme jasno. Letos jsme zmonitorovali, vynesli nebo vyhnali na 1500 srnčat a dančat.
2: Kromě toho i desítky zajíčků a také označili mnoho hnízd, ať už drobné pernaté zvěře nebo hnízd pěvců.
7: Přijďte se osvěžit! Tahitské léto v Aquapalace Praha je tady! Zábava, vlny, tobogány! Aquapalace Praha, zábava na celý den! Více na aquapalace.cz.
2: Zítra má nad Českem převažovat oblačná obloha, přechodně místy čekáme přehánky nebo bouřky, zejména na horách. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihovýchodě Moravy až 30.
8: Krásný dobrý večer, 2 minutky po 18. s vámi Leona. A taky to nejlepší z 80. 90. a milénia. Tak jedeme, nezastavujeme, krásný večer, nohy nahoru. Je víkend před námi a taky Eros Ramazzotti, Piju Bella Cosa právě teď.

Richard Miller, Hit Radio s vámi, 6:15, aktuální čas, Nina Ricci, my pokračujeme dál, 80, 90, milénium, tak co? Jak se máte? Doufám, že se máte krásně. Je páteček, víkend, volno, s vámi Leona, tak vlastně my dneska spolu budeme usínat a zítra v 7 hodin ráno tady na značkách spolu budeme vstávat. Tak doufám, že ten pracovní týden vám utekl, že teď už jenom odpočinek a my vám k tomu budeme hrát. Co takhle skvělá pecka z 90. Eiffel 65.

blá, blá, blá. iPhone 65. Hezký dobrý večer, 7:03. Posloucháte Hit Radio, jedeme dál. Nejlepší hity 80. 90. milénium. Za chviličku. Shakespeare Sisters, Roxette a nebo typicky letní, líbající song. Co tohle?

0: července od 16 hodin Parukářka. A úplně zdarma. City Picnic s Hitalian City. Festival, který se vejde na deku. Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
1: Partnerem City Picniku je Sherry Praha v Průhonicích. Rodinná SUV značky Sherry se špičkovou technologií a skvělou výbavou. Více na sherrypraha.cz.
2: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
3: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
9: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
10: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
11: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
12: For camping. Venku je nám krásně.
13: Tady chci bydlet.
12: Venku?
13: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
12: A kde bude ložnice?
13: Na louce pod hvězdami.
12: To je ale velká ložnice.
13: Největší na světě.
12: No jo. A co koupelna?
13: No, v potoce.
12: A sousedi?
13: Už se hlásí.
12: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
13: Jo, tady nám je krásně.
12: For camping. Venku je nám krásně.
14: Ještě před chvílí práce, škola, ruch, tramvaj. A teď? Voda, slunce, drink v ruce, večer u Vltavy. Místo, kam si Praha chodí na chvíli odpočinout a často zůstane déle, než plánovala. Žluté lázně v Podolí, MHD, na kole i pěšky za chvíli. Nejslunečnější léto v Praze, to jsou Žluté lázně.
15: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
16: Barvám neutečeš 2026. Nejbarvnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
17: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
18: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
19: Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio.

0: Kalar Song.
1: Hezký dobrý večer, posloucháte Hit Radio, s vámi Lea. Pokračujeme dál, chodí mi tu spousty zpráv, že nás rádi posloucháte, že se vám líbí náš playlist, že máte rádi Hit Radio Classic, to nás neskutečně těší. Tak za chviličku jde na skop, ale teď už tahle pecka. One

do 80. let, Reda Scott, Hold Up. Hit Radio Classic si vámi taky lé, hezký večer. Před chvilkou tady v našem vysílacím studiu v Praze, v centru, byla obrovitánská bouřka a prásklo to tady takovým stylem, že jsem se strašně lekla. Dokonce přilítl i kolega z Hit Rádia 90. Říká, Leonko, slyšela jsi to, mě normálně buší srdce, a aby toho nebylo málo, tak i kolega z vedlejšího studia z Rock Rádia. Takže my všichni sídlíme v jednom baráku, jsme jedna velká společnost, máme dceřiné a bratrská rádia, tak jsme se tady tak lekli. Pane Bože, dávejme na sebe pozor, protože já jsem se asi v životě takhle blesku a té rány nikdy nelekla. Každopádně pokračujeme dál, protože nám tady chodí i spousty zpráv, třeba od Adama. Ahoj Leonko, já mám taky rád Hit Radio Classic a moc se mi to líbí. Poslouchám to každý den, pondělí, pátek od 18 do 21 hodin a moc se mi to líbí, posluchač Adam. Stejně tak napsala i Lenka, Péťa, taky Aneta, díky moc za vaše zprávy. Tak za chviličku Modern Talking, nebo M People, taky Monkey Business, a nebo Texas.

0: prosecco přesně v italském stylu?
1: To je Mionetto.
0: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
1: Mionetto.
0: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
1: Mionetto.
0: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
1: Mionetto. Víc než jen prosecco.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: V Praze jsou odpoledne, která prosviští mezi prací a dopravní zácpou. A pak jsou ta ve žlutých lázních. U vody, v pohybu, s partou i na Vltavě. Chvíli sport, chvíli smích, chvíli jen výhled a drink do ruky. Žluté lázně. Aktivní park v Podolí. Žluté lázně. Nejslunečnější léto v Praze.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v pátek 24. července v Zámeckém parku ve Vlašimi. Těšíme se na vás.
5: Franto, co jsi to zaskoupil?
6: Zavařovací hrnec.
5: A co budeš dělat?
6: V létě okurky, v zimě svařák.
7: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. Domo.elektro.cz.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska. Ten navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky. A další.

0: Hovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
1: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
2: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
1: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
2: Když repráky, tak Mironet.
1: Klikni dvakrát.
3: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
4: Tvůj nový job na tebe čeká.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
5: Montujeme,
6: vyklízíme,
5: krabice vám zapůjčíme.
6: Těžký kusy, to je naše.
5: Však recenze mluví za vše.
6: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
5: Stěhování Krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
7: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, Dlouhá 26.
8: Minutka po 19. ještě 2 hodinky, 80ky, 90ky, milénium. Criss Cross a Jump. Tak volume doprava a jdeme řádit.

0: for Fears a Shout.
1: Právě teď doznívají z éteru Hit Rádia.
0: 19 hodin, 9 minutek k tomu. Posloucháte Hit Rádio Klasik. A hezký večer vám přeje Leona. My teď zabrouzdáme do legendárních 90. let, protože tam je pecka, kterou já si konkrétně pamatuju, když jsem ještě jako malá chodívala na diskotance. Tak my jsme na tuhle píseň měli takovou tu taneční choreografii, sestavu. Normálně jako bych se vrátila zpět do svých 12-13 let. Co říkáte tomuhle?
2: Mit der Bandi attack fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: pokračujeme dál, protože před námi je až jednou Šalom, nebo taky Robbie Williams a hlavně jedna z nejkrásnějších písní, kterou jsem si dovolila sama i zpívat, protože hraju v divadle Hibernia v Praze v Celine Dion Show. Kdybyste chtěli mrknout, mrkněte na stránky Hibernie, hrajeme zase v říjnu další představení. Hejte Celine Dion a dostala jsem píseň The Power of Love, která je ale v originále od Jennifer Rush a tu si právě dáme za moment. Jedna z nejsilnějších písní o lásce. You are my man. The power of love. Tak si počkejte, nikam neodcházejte a společně se zasníme nad nějakou velkou láskou, anebo třeba někdo lásku prožíváte a to je na světě to nejkrásnější. Prostě láska je krásná, i když umí bolet, tak umí být i nádherná. Tak za chviličku. The power of love.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Králově Dvoře u Berouna za 11 990 000 korun, rodinný dům v obci Sopotnice u Ústí nad Orlicí za 3 200 000, pozemek k bydlení v Krásné hoře nad Vltavou za 2 400 000, byt 4KK v Chebu za 6 890 000 a byt 3+1 v Plzni na Východním předměstí za 5 742 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
2: Ekokom.
4: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
5: Já chci hot dog.
6: Já mám chuť na matcha latte.
7: Taky beru hot dog a klid v autě.
4: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
8: Na všechno existuje návod. Až na muže po 40. Tedy až doteď.
9: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
8: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
9: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
8: Maitreya. Inspirace srdcem.
10: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
11: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
12: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lamy máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
11: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
13: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
14: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný?
5: excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

Petr Buk, Šalom, až jednou. Vzpomínáme na něj, jeho kapelu i solovou dráhu. Milujeme a milovali jsme. Jsme Hit Radio Classic, hrajeme 80ky, 90ky. Pokračujeme dál až po milénium, protože před námi jsou další skvělé hity až do 21. hodiny. Budeme hrát podle vás. Přišel mi tady dotaz od Petra. Ahoj Leonko, prosím tě, mohl bych se podívat na tebe, jak vypadáš? Máš sympatický hlas, moc rád tě poslouchám, jsi vždycky taková pozitivní, mám tě v rádiu moc rád, to je hezký. A jestli se na mě můžeš podívat, tak myslím si, že v dnešní době v sociálních sítích tam nějakou fotku najdeš, tak se mrkni třeba na můj Instagram Lea Giongiosi. Dokonce mám pro vás i takový překvapení, že vy víte, že celý týden jsme v Rychlé pětce soutěžili o balíček Denatury, což je teda především hlavně pro dámy, tak já vám můžu slíbit, že zítra ještě někomu z vás něco rozdáme a taky i na mém Instagramu jeden balíček čeká na někoho z vás nebo pro vaši drahou polovičku, pánové. Tak kdybyste se chtěli mrknout, tak Lea Giongiosi, zítra to tam hodím. No a teď už si dáme jednu z mých nejoblíbenějších dívčích kapel, girl bandu 90. let. Nevím, jestli se holky ještě někdy vrátěj. Beyoncé, Kelly a teď jsem zapomněl. Jo, a Michelle je ta třetí. Destiny's Child. Survivor. Právě teď. Z éteru Hit Rádia. Hezký dobrý večer. Taky bude Boyzone, Nazareti a skupina Erotic. Tak buďte s námi.

0: servis?
1: Ano, prosím.
0: Už mám zase rozbitý mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
1: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
0: No tak, já jedu k vám.
1: Mobilní servis CZ. Opravy hned.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledy.
1: Mobilní servis CZ. Opravy hned.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás.

0: CZ.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
4: Hit Radio City.
5: Zlepši si náladu.

Klasik večer, Hit Radio Klasik stále s vámi a před námi je skvělá věc. Dokonce je to i taková gospelová věc, protože o mě je známo, že já se v Čechách věnuju gospelovému zpěvu, hudbě. Tak co takhle? Shekels, Praise You, Mary Mary, jedna z nejznámějších pecek, taneční, houpavá, R&B, soulová a přitom je to gospel, tak to si dáme právě teď ode mě pro vás. Tak volme doprava.

0: Hit Radio Klasik, jedeme, nezastavujeme pátek večer a já tady pro vás mám jednu hudební legendu. Nejenom to, že vám hrajeme nejlepší 90, 80 až po milénium, ale já vám za chviličku zahraju jednu z nejznámějších písní, kde je i nejznámější taneček. Los Del Rio, Macarena rozhodně v našem playlistu nesmí chybět, taky Pet Shop Boys, ale společně zavzpomínáme na zpěvačku, která nás bohužel 8. července opustila ve věku 75 let a to je legendární Bonnie Tyler, tak si na to počkej.
1: Hit Radio City.

0: 30. července od 16 hodin Parukářka. A úplně zdarma. Zdarma. City Picnic s Hitradiem City. Festival, který se vejde na deku. Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
1: Partnerem City Picnicu je Sherry Praha v Průhonicích. Rodinná SUV značky Sherry se špičkovou technologií a skvělou výbavou. Více na sherrypraha.cz.
2: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running.
10: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
11: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na
12: firmanazážitky.cz.
13: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak si

0: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: Chtěl mě sem borec, tyjo, auto v Lesku vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že jíž je z Práglu, že nebude platit faktury, nebo co? Musím vyběh jak ze zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na epoledavky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. epoledavky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v pátek 24. července v Zámeckém parku ve Vlašimi. Těšíme se na vás.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Legendární Macarena, kdo by neznal. Trsli jste si, dejte klidně vědět na 777-937-777. My teď zabrouzdáme do českého rybníčku, protože před námi jsou hvězdy. Da, da, da, da, da, da, da, da, da. Kdo pak to asi zpívá? Kdo se sem teď podívá? Hvězdy se mění, Jan Kalousek. Jdeme na to.

0: čas je neúprosný a já se s vámi pro dnešní večer musím bohužel rozloučit. Takže spolu budeme spinkat, ne teda jako doslova, jo, chápeme se. Já vám prostě teď z éteru Hit Rádia popřeju krásnou dobrou noc, pokud možno udělejte si krásný večer, běžte někam za písničkou, na vínečko, anebo jen tak doma odpočívejte. Já třeba konkrétně si pustím Netflix, na něco se mrknu, protože ráno v 7 hodin tady chci být s vámi. Takže zítra s námi vstávejte, budeme strašně rádi, protože máme pro vás spousty hudebních překvapení, taky dárečku a hlavně dobré nálady a pozitivní energie. Mějte se báječně, dobrou noc a zítra. Ahoj!
1: Hit Radio City. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
3: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
2: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
3: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
2: Maitreya. Inspirace srdcem.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
5: Vinetu!
4: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: události tohoto léta. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
1: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.cz.

0: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
1: Tvůj nový job

0: pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
3: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
4: Tvůj nový job na tebe čeká.

0: Kam to v sobotu zajedem pro tu ledničku?
1: Tam zas bude lidí. Domo Elektro má 55 druhů a dovoz až domů.
0: Fakt?
2: Lednice a mrazáky na domo@elektro.cz.
3: Tak Renku, ty neřádej, jde nádhernej. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
4: Asi 100 tisíc.
3: A ty s tím nic neděláš, jo?
4: No a co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no tož pak na právníka.
3: No prostě jdi na epohledavky.cz, prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. Epohledavky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
4: No to, tak to jsou nějaký šamani nebo co ne?
3: Ale sám jsi šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. Epohledavky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
5: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
6: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
7: Hit Radio. Hit Radio.

0: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
1: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@gagroup.cz.
2: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
4: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: S kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Hit Radio City.

0: turned to dust. All that I adored.
1: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
2: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
3: Ahoj, my jsme Hanka
4: a Marek
3: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
4: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
3: protože pro vás máme
4: marmelády bez cukru, jahoda,
3: malina,
4: mrnka,
3: švestka
4: nebo mango.
3: Ochutnejte si bez cukru,
4: bez chemie
3: a bez výčitek. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.

0: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
1: Ahoj, my jsme Hanka
2: a Marek
1: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
2: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
1: protože pro vás máme
2: marmelády bez cukru. Jahoda,
1: malina,
2: mrnka,
1: švestka
2: nebo mango.
1: Ochutnejte si bez cukru,
2: bez chemie
1: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
3: Marmelády s příběhem.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
5: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
6: Hit Radio.

0: Hit Radio City. Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.